0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka!
2: Přesně! Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
1: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
2: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
3: Prior je tady totiž pro vás.
4: Mne chlepek.
5: Otužuj se.
6: Ber hořčík.
7: Zkus půst.
5: Víc bílkovin.
8: Méně cukru.
9: A adaptogeny.
10: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?

0: zpátky do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína. Tisku levně
2: CZ. Náplně hned.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio Faktor.
2: Zlepši si náladu.

0: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
1: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. V Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
0: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
1: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
2: Prior je tady totiž pro vás.
3: Nech lepek.
4: Otužuj se.
5: Ber hořčík.
6: Zkus půst.
4: Víc bílkovin.
5: Méně cukru.
7: A adaptogeny.
8: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
9: I'm Nicki Minaj.
10: Hey, this is John Legend.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Hey, this is Ava Max.
13: All the hits.
2: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Potichu krást jen tvůj stín za záclonou.

0: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
1: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. V Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
0: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
1: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
2: Prior je tady totiž pro vás.
3: Nech lepek.
4: Otužuj se.
5: Ber hořčík.
6: Zkus půst.
4: Víc bílkovin.
5: Méně cukru.
7: A adaptogeny.
8: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLab ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLab. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?

0: Jakube, co má společného dobré jídlo a rybaření?
1: O obojím se něco dozvíte na výstavě Země živitelka. Já jsem Jakub Wagner.
0: A já Roman Paulus. Od 20. do 25. srpna se na vás těšíme na Zemi živitelce v Českých Budějovicích.
1: Soutěže, ochutnávky a spousta zábavy.
0: Přijďte si užít Zemi živitelku s Lidlem.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Poslanci se dnes vrátí ke sporné novele rozpočtových zákonů. Prezident Petr Pavel ji vetoval kvůli obavám z dalšího zadlužování a oslabení kontroly veřejných financí. Opozice má podobné výhrady a varuje před rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti. Vládní koalice má ale dostatek hlasů a chce prezidentské veto přehlasovat. Trumpova vláda plánuje zrušit turistická a obchodní víza až 200 tisícům cizinců. Týkat se to má lidí, kteří do Spojených států přijeli na krátkodobé vízum a následně požádali o azyl. Pokud se plán uskuteční, půjde o největší hromadné rušení víz v historii USA. Očekává se ale, že krok americké vlády vyvolá také soudní spory. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala proti čtyřletému zákazu činnosti. Trest dostala za neodevzdání vzorku při dopingové kontrole. Česká tenistka se nyní obrátila na mezinárodní sportovní arbitráž CAS. Pokud s odvoláním neuspěje, její zákaz bude platit až do června roku 2030. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Rakouský autobus plný malých hokejistů skončil v Budějcích nuceně na odstavné koleji. Policisté minulý týden při kontrole zjistili, že řidič obcházel povinné přestávky. Do tachografu dal kartu svého šéfa a veselé jezdil dál. Autobus proto odstavili. Pro děti přijela náhradní doprava a firma složila kauci 200 tisíc korun. Končím počasím, který se nám na jihu tak úplně nepovede. Předpověď slibuje spíš oblačno až za taženo, místy se nevyhneme přehánkám a naměříme do 25.
10: Jopi, jopi, jopi.
11: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
10: Jopi, jopi, jopi.
12: Snídaně šampionů. 2 minuty po 6. startuje úterní snídaně. Krásné ráno s vámi Michal a David. Čau, Dave.
13: Ahoj.
12: Doufám, že není slyšet má indispozice.
13: No jsi takový nějaký zahuhňanej. No,
12: mám trošku rýbu.
13: Sakra.
12: Trošku rýbu.
13: A je to tady.
12: Přesně, já jsem si říkal, že srpen teprve, pane bože, tak možná i vytaháte, jo? Tak jsme v tom spolu a jsme v tom spolu i v to úterní ráno, za to jsme moc rádi. Imagine Dragons, Enemy, tím startujeme, tak hezké ránko.
14: Hit Radio Factor.

0: pustila. 6 hodin 9 minut, tohle Hit Radio, krásné ránko a přesně za týden se budete vy, my rodiče, v tuhle dobu vlastně už psychicky připravovat na to, co nám řeknou naše děti na to, až je budeme tahat z postele. Začne totiž další školní rok.
1: Já jsem se úplně otřás, jak jste tady před chvílí řekl, že začíná školní rok.
0: No a někdo jde třeba taky do školy úplně poprvé, my máme taky doma jednu takovou prvňačku a řeknu vám, je to velký nálet na papírnictví, asi víte, o čem mluvím. Seznam toho všeho, co je potřeba, to je, mně to přijde jak nákupní lístek pro NASA, kdyby si jel na nějakou vesmírnou expedici, jo.
1: Hele, dobrou zprávu je, že letos to údajně bude stejně drahé jako loni. Horší zprávu je, že už loni to bylo drahé.
0: Dobře, tak to jsou pomůcky, to je jedna věc, to je to jako méně příjemný, ale co kornout?
1: No jasně, ten musí být.
0: Počkej, ty jsi měl kornout?
1: No jasně.
0: Ježiš, mě teď moje včera posílá fotku, jak dcera drží v ruce obří kornout a já si říkám, tak tohle mi neudělali, že ne? Já totiž kornout v první třídě neměl, což je 30 let zpátky a od té doby vždycky, když vidím takhle nějaký prvňáky s kornoutem, tak mám chuť zastavit u té školy a ten kornout vzít. A nechat si ho sám pro sebe, protože já ho neměl. A doteď je tam nějaká ta zášť, že teda kornout nebyl, takže ty si kornout měl.
1: No jasně.
0: Ty brďo. No tak dobře, no. Tak já se opak od ní půjčím, budu si s ním hrát doma, no. Takže, co z toho vychází? Dítě má výbavu za 5000, prvňáček, ale 3. září stejně přijde domů bez přezůvek a se zim penálem. To je úplně jasný. Tak už za týden, dámy a pánové, teď Samfeld a Jonas Blue na Hit Radio. Hezké ráno.

0: To je hlas tohleto. Rick and Bone Man, Human, Hit Radio, 6:45. Dobré ránko. Já se vám musím něčemu přiznat, já včera večer ležím u internetu a naprosto jsem nemohl uvěřit jedné věci a myslím si, že vy, kdo posloucháte, tomu taky věřit nebudete. Včera bylo 24. srpna a schválně, kdybych se vás zeptal, jak dlouho si myslíte, že je to od doby, co Pluto přestalo být planetou naší sluneční soustavy.
1: Tak pocitově maximálně 10 let za mě.
0: Pocitově 10 let, my jsme se tady o tom tak lehce bavili, Davidovi jsem dával typovat a 10 let to není. Což jsem si myslel taky. Teďka velký odhalení, překvapení. 20 let, člověče.
1: 20 let od doby, kdy Pluto je trpasličí planetou.
0: Ano, ano, 20 let a tak na to tak koukám a říkám si nejenom, že jsem to včera prokaučoval, protože to je včerejší téma, ale přišlo mi to tak extrémně zajímavý, že jsem s tím musel teda přijít dneska, takže 20 let, ano, víme, že jste taky šokovaný. Myslel jsem si, že to je tak 10.
1: Dneska je to výročí 20 let a jeden den.
0: Dobře, 20 let a jeden den. A dneska to je taky plus jeden den, nebo minus jeden den. Včera to byly 4 měsíce do Vánoc. A víte, co to znamená? Že už brzo budou první stromečky v obchodech, taky hnedka potom přijdou burčáky, volby, svatomartinský víno, 17. listopad, Mikuláš, stres, Vánoce a pak vlastně už jenom si popřejeme šťastný nový rok 2027.
1: Jo a konečně budeme zase řešit, že je drahý máslo.
0: A máslo je docela levný teďka, ne? Co jsem tak četl.
1: Teďka jo, ale uvidíme před Vánocema zase.
0: No to jsou taky směry, já si pamatuju, za kolik bylo, za 80 korun máslo nebo
1: jednu
0: tak
1: dobu,
0: nějak.
1: Jo, a jednu dobu, kolem 25, no.
0: No tak to je zadarmo, nakoupíme do Foroty, ať máme Blink-182, I Miss You za malou chvíli, taky aktuální doprava, ať víte, jak to v úterý ráno jede. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Já nový plot mám.
3: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 29. srpna ve Zlivy u Českých Budějovic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Marshall hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy, pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin. V Géčku v Českých Budějovicích.
7: Nová volejbalová sezóna se pomalu blíží. Buďte u toho s námi přímo v hale. Pořiďte si permanentku na zápasy volejbalistů Jihostroje České Budějovice. Všechny informace najdete na www.volejbal.cz.
8: Na pohádkovém koberci?
9: Přímo do pohádky koberců.
8: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
9: To jsou kusové koberce z celého světa.
8: Metrážové koberce a běhouny?
9: Kvalitní PVC v rolích?
8: Či vinylové a plovoucí podlahy?
9: Odborné poradenství?
8: Profesionální podlahářství?
9: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
8: Více na koberce@strnad.cz.
9: Pro každého dobrá rada?
8: Podlahu vždy od Strnada.
10: Co to zas Popajsku je za pikle?
11: Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popajs s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popajs a kujme pikle společně.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
12: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
12: A 30?
13: Acema.
12: A 40?
13: Acema.
12: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
12: Hele, nezaseko ses?
13: Ne.
2: Hit Radio. Hit Radio.
14: legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Provoz u nás v regionu je teď ráno klidný. Připomenu tak jen omezení, na které můžete narazit. Pozor si dávejte v Českých Budějovicích na Rudolfovské třídě, kde je zúžená vozovka.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Faktor.

0: Zara Larsson, Hit Radio, 6 hodin 30 minut a je tu Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Plánované koncerty Kanye Westa v Rusku jsou v ohrožení. Petrohradská Gazprom Arena oznámila, že s pořadateli nepodepsala smlouvu a říjnové koncerty se tam proto nemohou konat. Pořadatelská agentura ale tvrdí, že akce zrušené nejsou a situaci dál řeší. Houbaři mají před koncem prázdnin alespoň malou naději. Minulý týden sice zapršelo na výraznější růst hub, to ale zatím nestačí. Pokud přijdou další srážky, za týden až 10 dní by se mohly objevit třeba žampiony nebo bedly. Počet aut na českých silnicích se přiblížil 7 milionům, zároveň dál stárnou. Průměrné auto má téměř 17 let. Česko tak má druhý nejstarší vozový park v Evropě, hned po Řecku.
0: 7 milionů aut, jo? Já mám tady osobně vždycky pocit, že tak 6 milionů aut se mnou stojí v pátek na dálnici na výjezdu z Prahy.
2: A ten zbylej milion někde se snaží zaparkovat tam, kde ty se snažíš zaparkovat.
0: Přesně. No ale přeji 17 let průměrný věk auta, jo? Takže ještě rok a ty auta můžu řídit sami. Ty brďo, masakr. No tak pojďme na další muziku, zdravíme do těch vašich plechových miláčků, vy, kdo nás ladíte na cestách, Jerry Halliwell, It's Rain Man, tak Jelen ještě jednu.

0: je Smečka Jelenu, ještě jednu noc na Hit Rádiu 8 minut po půl sedmé, krásné ránečko. Představte si, že se s někým rozvedete, protože je bez peněz, bez práce a on za týden vyhraje 5 miliard korun. Tohle je příběh z New Yorku, to se opravdu stalo a já si myslím, že to je největší noční můra všech zlatokopek.
1: 5 miliard korun jen chvíli po rozvodu.
0: 5 miliard korun a jeho ex z toho neuvidí ani korunu a já si představuju, jak ten borec bude slavit. A asi jsme to zažili někdy každý z nás, že jsme trošku ovíněný třeba ve 2, ve 3 ráno napsali svýmu bývalýmu. No, takový ta miláčku, ten to mrzí. A já si myslím, že asi jako tuším, co jí napíše, jo. Napíše jí nějakou děkovnou zprávu. Emotikon kytičky ještě tam přidá. Takže i to se děje, tak my vám radši slíbíme další hity, ať nemusíte ladit jinam. Rozvod, dámy a pánové, tady ve vysílání nebude. Co tohle? September? Může bejt. Dermot Kennedy, Kiss Me a taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno frčí.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Koberce Tábor Měšice.
4: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
3: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
4: Dále kusové koberce i PVC.
3: Bytové doplňky, nábytek
4: a matrace pro váš zdravý spánek.
3: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
5: Stavebniny Dech přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotech metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dech.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Škola volá!
8: Chceš výbavu na jedničku?
7: Přijeďte s mámou a tátou do Merkury.
8: Seženete tady úplně všechno.
7: Školní pomůcky, tašky, batohy, věci na tělák i sportovní kroužky.
8: Tak hurá na to!
7: A stavte se i na super oběd a zmrzku.
8: Více na docmerkury.cz.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
10: Ano, prosím.
11: Ahoj, umíš skrotit stroj?
10: Co je to za otázku?
11: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
10: Proč bych měl jít právě k vám?
11: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
10: Kde zjistím víc?
11: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
12: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
13: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Dávejte si velký pozor na Českokrumlovsku v Kaplici, kde čeká omezení na parkovišti u Ševčíků. Je hned u hlavního tahu u Českobudějovické ulice.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Dermot Kennedy, Kiss Me, Hit Radio 650. A prej rostou. A dost. Češi opět vyrazili do lesů z košíky a hlavně taky nulovým půdem sebe záchovy. Houbaření, to je vlastně takový náš národní sport. Jenom teda mykologové teďka z toho nejsou úplně nadšený, protože začíná se stávat, že v košících končí i jedovatý druhy, které jsou podobný těm druhům jedlým. A když se bavíme o tom houbaření, tak hlavně asi zásadní otázka, chodíte na houby? Co ty, chodíš na houby?
1: Já teda moc ne. Nemám na to trpělivost asi.
0: Nekecej. Tak to se mě na tom líbilo, mě na tom bavilo to, že když po tom lese, staneš teda dobře v ty 3-4 ráno, aby ti to náhodou nikdo nevyfouk. Mě to takhle připomíná dětství asi 30 let zpátky, co jsme chodili se strejdou, on měl takový oblíbený místo, kde byly píchavky, čověče, jo. Bylo to strašně daleko, ale pak jsem miloval ty řízečky z těch píchavek, měl jsi to někdy?
1: Píchavky jsem myslel, že se ani nejedí, teda poprvé, to jsem překvapil.
0: Ale jakoby jsem tady žiju, takže to dopadlo, jo. A mě by zajímalo, jestli jste někdy třeba sebrali nějakou houbu, u který jste si nebyli jistý, že se dá jíst. Tak jestli nás teďka slyšíte, tak pravděpodobně se jíst dalo, jo. Tak pozor na to, co sbíráte, protože všechny houby jsou jedlí, některý... Bohužel jenom jednou.
1: Jenom jednou. Já tady mám ještě jedno zajímavé číslo. V roce 2025 Češi nasbírali přes 20 000 tun hub, tedy více než 20 milionů kilogramů. To znamená, že na každého Čecha připadá zhruba 1,9 kilo nasbíraných hub.
0: To je zásadní otázka, jo, která rozděluje národ na dvě poloviny. Co smaženice? Ano nebo ne? Co ty?
1: Asi jo.
0: Já vím, že někomu to nechutná, protože to hrozně klouže a mě právě baví, jak to je takový, no dal bych smaženici, no. Tak jestli máte někdo nějaký nasbíraný houby, prosím vás, jenom ty jedlí, abyste nás nepopravili, adresa tu najdete na internetu. Shakira Zoo, pojďme na to.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jakube, co má společného dobré jídlo a rybaření?
3: O obojím se něco dozvíte na výstavě Země živitelka. Já jsem Jakub Wagner.
2: A já Roman Paulus. Od 20. do 25. srpna se na vás těšíme na Zemi živitelce v Českých Budějovicích.
3: Soutěže, ochutnávky a spousta zábavy.
2: Přijďte si užít Zemi živitelku s Lidlem.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Příprava dálnice D35 přes Český raj se vrací prakticky na začátek. Silničáři musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí, což zabere nejméně 2,5 roku. Původně měla stavba začít v roce 2029, nyní se počítá nejdříve s rokem 2033. Podle šéfa ředitelství Radka Mátla je ale i tento termín příliš optimistický. Německý průmysl má obavy z možného nedostatku plynu během nadcházející zimy. Tamní zásobníky jsou naplněné jen ze zhruba poloviny, loni touto dobou to bylo kolem 86%. Podle strojírenských firem by nedostatek plynu nebo prudký růst jeho ceny znamenal pro odvětví velké problémy. Německá vláda ale zatím nedostatek plynu v zimě neočekává. Česká fotbalová reprezentace má nového asistenta trenéra Pabla Ama. 48letý Španěl bude pomáhat hlavnímu kouči Santimu Deniovi především s rozhodováním a chce mu dodat potřebný klid. Amo uvedl, že nabídku přijal, protože cítil, že ho práce u českého národního týmu může naplňovat. Pochvaloval si také úroveň české fotbalové ligy. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Starou obchodní akademii v Písku čeká nový život. Město ji bezplatně převede na Jihočeský kraj, který tu chce rozšířit Práchyňské muzeum. Po rekonstrukci za nejméně 500 000 Kč nemají vzniknout nové expozice, vzdělávací prostory i kavárna. Kraj ale budovu převezme až ve chvíli, kdy na rekonstrukci získá stavební povolení a zajistí financování. Nakonec výhled na úterý, dneska radši přibaleme deštník, čeká nás oblačno až zataženo, místy občasná sprcha a denní maxima do 25 stupňů.
9: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
10: Jopi, Jopi, Jopi. Snídaně
2: šampionů. A my pokračujeme, startuje další hodina, s vámi Michal a David, hezké ráno.
7: Dobré ráno.
2: A taky další muzika Black Eyed Peas, I Got a Feeling na start 7, tak pojďme na to.
0: Hit Radio Factor.

0: Tohle je Hit Radio, Damiano David, 7 hodin 9 minut. Krásné ráno. Nemusíte sledovat Focus, aby vám neuteklo, že kanonýr Manchesteru Erling Haaland shodil svoji vikingskou hřívu. Pokud nevíte, byl to ten, co měl dlouhý blondětý culík a nechal se ostříhat nakrátko. Přítelkyně se mu vysmála, konkrétně ale Zlatan Ibrahimovič mu prý napsal: zablokuj si mě a smaž moje číslo, moje manželka říká, že jsi se úplně zbláznil, s Bohem. To mi připomíná mažu tě, bejku.
1: Mně přijde, že jsem jeden z mála, který mu přijde, že to je změna k lepšímu. Jako předtím vypadá jako blázen a teď vypadá jako normální blondětej kluk.
0: Tak ono, jak to mají chlapy, když schodí dlouhý vlasy nebo když se oholí, no tak zjistí, že nepotřebují litr šamponu na jednou ubytí a hlavně, že vypadají třeba okolik o 5, o 10, o 15 let mladší. Jo?
1: No hlavně líp vypadají. Mně přijde, že chlapy s dlouhýma vlasama, není to úplně ono.
0: Tak, ty jsi někdy udělal jako tuhle změnu nečekanou?
1: Hele, jednou jsem šel ke kadeřnici a říkám, že bych si chtěl nechat udělat takový jako ostrůvek nahoře na hlavě, to se dřív dělávalo. A ona řekla, tak třeba takhle a ukázala šířku toho pruhu třeba 5 cm jenom. A já že jsem byl nervózní. Mně tyhle ty míry úplně nejdou. Tak jsem byl nervózní a říkám, jo, tak třeba takhle, ona mi to vyholila. No. A úplně si pamatuju, vypadal jsem fakt jak nějaký pankáč z vyše. Přišel jsem do školy a tehdy moje spolužečky úplně se na mě koukaly jak na blázna a říkali, pane bože, co to máš na hlavě? Samozřejmě to nešlo vzít zpátky. No.
0: To je geniální. No já se takhle a není tak dlouho oholil vousy, úplně na hladko. Doma teda nic říkat nemuseli, on stačil ten výraz, jo. Ale kolegové tady v rádiu mi to dali teda pořádně sežrat, no už jsem to neudělal od té doby.
1: Jak to dokáže člověka hrozně změnit?
0: Změnit nemůžu, prostě ono pak najednou, když se oholí ten chlap, tak zjistí, že třeba tam máš ještě jednu bradu, jo, po těma vousama, takže ne. No a co vy, jakou nejhorší vlasovou nebo vousovou proměnu bez varování předved váš partner a jak jste na to zareagovali? Tak to nás zajímá, protože určitě budete plní takových příběhů. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem pingněte klasicky SMS-kou. Teď další muzika George Ezra na Hit Radio. Hezké ráno.

0: DJ Sesh a Rock My Body 717. Dáváte si Hit Radio a za to moc díky, hezké ráno. Fotbalista Erling Haaland shodil svoji ikonickou hřívu, jeho partnerka se mu vysmála a Zlatan Ibrahimovič ho zavrhl. O tom jsme se tady bavili. No a ptali jsme se vás, jakou nejhorší vlasovou nebo vousovou proměnu předvedl váš partner a jak jste zareagovali. Dorazilo několik hlasovek. Pojďme na tu od Ilony.
1: Ahoj moje milé rádio. Kdysi dávno můj syn z krásných dlouhých vlasů se nechal ostříhat na Ježka, tak to jsem s ním pak měsíc nemluvila.
0: No?
2: Nemenuje se váš syn Erling.
0: Erling Haaland. Tak tady máme hlasovku od Ivči.
3: Takže asi tak. Mějte se krásně.
0: Jo, to byl konec.
3: Krásné dobré ráno, rádio. Tak můj partner má vždycky takovýto centimetrový, dvoucentimetrový strniště a tomu strašně sluší. Opravdu vypadá fakt pěkně. Takový jako hezký, sexy je to. Mně se to hrozně líbí. Jeho matce ne, ale to já jako víte co. Jednou se mi oholil. Jo, ale oholil to fakt do hladka. Úplně jako, že to vzal žiletkou. No můžu vám říct, že přesně, můj výraz byl jako, no pane bože, co jsi to proved? Jako holky, naše dcery z toho byly taky celkem pav, protože říkali, my máme nějakýho jinýho tatínka. Já říkám, no tatínek se oholil. A holky, no ale to vypadá jako ošklivě. Takže víckrát už to neudělal, díky bohu, takže asi tak. Mějte se krásně.
0: No nejhorší je, že opravdu ty děti pak z toho můžou být na vitvi, protože pak si třeba myslí, že to je opravdu jako nějaký jiný člověk. Ale tak pokud se vám to třeba stalo a máte někoho doma, jako je fotbalista Manchesteru Erling Haaland, tak zase jako ty vousy a vlasy rostou docela rychle, nebo alespoň jak to máme my dva, tak tobě rostou hrozně rychle vlasy, Davide. Mě
2: no
0: taky.
2: Hrozně rychle v úvozovkách. Já jsem si schválně vyhledal, že vlasy rostou v průměru 0,4 mm za den, aha, což nám takhle na první dobrou nic neřekne. Tak jsem si říkal, že jsme zvyklí z auta přepočítávat na kilometry v hodině, tak věřte, že vlasy rostou v průměru 0,00000017 km v hodině. A aby jsme si to dokázali ještě líp představit, tak při téhle rychlosti by vlasu cesta z Prahy do Brna trvala asi 1,4 milionu let.
0: Já jsem srandu. A já jsem si říkal, na čo tam kouká celou dobu David, a ty jsi opravdu přepočítal délku nebo rychlost růstu vlasů na kilometr za hodinu, jo?
2: Je to tak, 1,4 milionu let z Prahy do Brna cesta.
0: Geniální. Tak doufáme, že vaše cesta do práce trvá o něco kratší dobu. Get Far The Radio, to vám tu cestu za chvíli zkrátí, taky Atmo Music, přehodíme aktuální dopravu a už se nám, dámy a pánové, blíží taky rychlá pětka z Krmivy Marp.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
5: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
6: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na dek.cz.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Trápí vás v létě horko v domě a v zimě vám je zase zima. Máte vysoké náklady na topení a nevíte, co s tím? Využijte služeb společnosti HT Izol. Foukaná izolace od HT Izol vaše problémy vyřeší už za pár hodin. Více informací najdete na ht-izol.cz.
11: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
12: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
11: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Zase se tu zbytečně svítí. Topení naplno, okna do kořán, kdo to má pořád platit? Pane bože, to už je na prášky.
15: Neužívejte léky. Užijte si inteligentní elektroinstalaci od firmy Delnet. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
16: Maršl hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
17: Mine chlepek.
18: Otužuj se.
19: Berhořčík.
20: Zkus půst.
18: Víc bílkovin.
19: Méně cukru.
20: A adaptogeny.
21: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení dál pokračuje na dálnici D3, opatrně mezi kilometry 131 a 133 v obou směrech. Je tam dočasně zúžená vozovka a jezdí se i v protisměru.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
2: Hit Radio Faktor.

0: Hit Radio Faktor.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: 7 hodin 31 minut, dáváte si úterní Hitrádio, tohle je snídaní šampionu, s vámi Michal a David. A David opět nachystal ranní update.
1: Ranní update.
2: Zdravý životní styl ve středním věku může oddálit demenci až o 13 let. Podle nové studie je důležité hlavně nekouřit a předcházet vysokému tlaku a cukrovce. Kombinace těchto problémů může riziko demence až zdvojnásobit. Titul Vinař roku 2026 putuje do Mikulova. Vinařství Volařík ovládlo prestižní soutěž už po páté. K vítězství mu pomohl především tradiční Riesling Vlašský. Japonští muži našli nový způsob, jak bojovat s úmornými vedry. Stále častěji si nechávají depilovat nohy nebo podpaží, aby se v létě cítili příjemněji. Zájem o podobné procedury proto v Japonsku rychle roste.
0: Čili holit nebo depilovat?
2: No, ono je to ve výsledku jedno. No, prostě, když si muž nechá s nohou odstranit chlup, je to divný za mě.
0: No, je to zvláštní. Takhle, kde je podle vás ta hranice, co by si chlap ještě měl a neměl holit, co? Tady bychom to vzali od zhora. Tak hlava v pohodě, vousy dobrý, jasně. Podpaží v klidu.
2: Počkej, že jsme přeskočili chlupy v nose a v uších.
0: Tak asi taky, hruď v pohodě, spodek asi dobrý, ale ty nohy, no, tam trošku haprujou, no. Nohy už jsou za čarou, pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka s českou značkou prémiových krmiv Marp. Máme pro vás voucher v hodnotě 4000 korun. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Five and Queen. Pět minut po půl osmé, ladíte Hit Radio, dobré ráno, je tady Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: A to je Rychlá pětka Smarp, to je česká značka prémiových krmiv pro psy a kočky, kvalitní suroviny, vysoký podíl masa, podpora trávení, vitality a zdravé srsti. A máme pro vás poukaz v hodnotě 4000 korun a o ten si zasoutěží Natálie z Opavy. Na ty hezké ráno.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, dobré ráno. Ty jsi napsala, že máte doma chovnou stanici psů i koček, tak výhra, že by velmi pomohla. Tak kolik máte kusů doma, pejsků a koček, co?
2: Máme 4 britské kočky a 3 psy, no, anglické, kluk, španěli a retriever.
0: Hezký, kdo to chodí venčit?
2: No, tak všichni různě se střídáme.
0: Všichni, kdo je po ruce zrovna? No tak na ty, pojďme soutěžit, 5 otázek. Pojďme na tu první.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, jaké je křestní jméno skladatele Mozarta?
2: Wolfgang.
0: Přesně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik dní má přestupný rok?
2: 366.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Na ty jsi z Opavy, tak to budeš určitě vědět. Jakou měnou se platí v Polsku?
2: Ve zlotých.
0: Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se říká mláděti psa?
2: Štěně.
0: A pátá otázka. Jdou přesně za týden děti do školy, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Na ty, ty jsi skvělá. Či to tleskala sama, ty, to tleskala sama, nebo to tleskali ti lidi, co chodí venčit ty pejsky a kočky?
2: Tady jsme v práci, takže jo, v práci. Mě tleskali ostatní, no.
0: No tak skvělý, vyhráváš poukaz v hodnotě 4000 korun na nákup krmiv Marp na e-shopu krmiva.cz. Tak na ty, moc gratulujeme.
2: Děkuju moc.
0: Není zač, jupí, mějte se krásně, zdravíme k vám do práce, ať vám to uteče a zase někde ozve ty lidi, čau.
2: Ano, vy taky, nasledanou.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Marta, Terry Swims, Tones and I. Gone, gone, gone, tohle jsou hity 7.40 na Hit Rádiu, dobré ráno. Sršeň asijská v Česku. Pozor, velká pátrací akce po jejím hnízdě. Kde hledat, tak o tom se pobavíme za chvíli. Přidáme aktuální dopravu a přehodíme i další muziku. Tohle vás zabaví za malou chvíli, to je Pink. A těšit se můžete taky na Alvaro Solera tady na Hit Rádiu. Hezké ráno.
1: Hit Radio. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: 4 dny, jedno město, tisíce zážitků. Od 27. do 30. srpna ožije Milevskom největší akcí léta, Bartolomějským posvícením. Čekají vás koncerty Janka Ledeckého, Proteuse, Alkeholu, Petra Kotvalda, Jakuba Děkana a dalších. Rodinný program, street food, atrakce i tradiční posvícení. Milevské slavnosti 2026. Buďte u toho. Program a vstupenky na milevskeslavnosti.cz.
3: Vzpomínáte si na svůj první školní den, nový batoh, čisté sešity a ten zvláštní pocit, že začíná něco nového. Ne všechny děti ale mají možnost začít školní rok se stejnou radostí. V obchodních domech Prior můžete právě teď pomoci dětem z dětských domovů. Stačí zakoupit balíček školních potřeb firmy Wolf v různých velikostech a cenách. Firma Wolf kancelářské potřeby balíčky připraví a Prior je doručí tam, kde udělají největší radost. I malá pomoc může dětem přinést velkou radost a sebevědomější start do školy. Zapojte se od 12. do 26. srpna v obchodních domech Prior v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích. Děkujeme, že pomáháte s námi.
4: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práceengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
5: Přeboň zve na letní tečku. Poslední prázdninovou sobotu ožije město trhy sportem, taneční show, tvořivými dílnami i ukázkami modelů parních strojů. Chybět nebudou ani make-up workshopy a pro malé i velké. Letní tečka. Skvělé zakončení prázdnin v Přeboni. Více na webu iPřeboň.cz.
6: Atención!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yeso!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Na boku? Nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Jihočeské muzeum vás zve na Trocnovské slavnosti. Těšte se na oživený archeoskanzen Trocnov, středověká řemesla, kuchyni i živou hudbu. Čeká vás rytířský turnaj na koních, sokolnictví, lukostřelba, ukázky zbraní nebo hry pro děti. Trocnovské slavnosti 5. a 6. září. Vstup zdarma. archeoskanzen.trocnov.cz.
11: Když máte chuť.
12: No a něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného,
11: no originálního, tak zajděte do IGY, do Bageterie Boulevard. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Boulevard.
13: Pražská Viktorka na Hluboké? Jo, a nejde o přátelák. V úterý 25. srpna čeká domácí fotbalisty druhé kolo MOL Cupu proti druholigové Viktorii Žižkov. Hluboká už v poháru vyřadila Soběslav i pražskou Arytmu. Přidá další překvapení. Přijďte fandit. Výkop je v úterý v 6 na Hluboké.
14: Je Schořela mi kulma.
15: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
16: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. S uzavírkou musí taky dnes počítat řidiči ve Strakonicích. Pozor v ulici 5. května, která je teď neprůjezdná. A omezení čeká taky v Táboře, kde se pracuje v Jeronýmově ulici.
18: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Machnába, Alvaro Soler, Hit Radio 751. V Česku začal celostátní hon na létajícího predátora. Na Mělnicku, konkrétně v obci Liběchov, se totiž objevila invazní sršeň asijská a úřady prosí lidi, aby pomohli najít její hnízdo. Já to asi nebudu, protože nevím, jak to máš ty, nebo jak to máte vy. Ale mi stačí osa, abych nasadil úhybný ninja manévry.
1: Já jsem taky spíš čekal, že budou vyzývat veřejnost, aby se k tomu hnízdu nepřibližovala, no, ale dávala si pozor.
0: No jasně, a sršeň, ale jak to zní prostě, mě děsí už ten jejich zvuk, jo.
1: Nějaká sekačka, ne?
0: Vrtulník, dron, cokoliv, jo, ale je to strašidelný. Nicméně je tady nějakých pár zásad, co dělat, pokud sršeň asijskou spatříme, jo, takže nemáme se jí snažit chytit ani usmrcovat. Máme zachovat bezpečnou vzdálenost, pokud je to možné pořídit fotografii, poznamenat si místo nálezu, ideálně co nejpřesněji, a potom nahlásit pozorování na e-mail invazní-druhy@aopk.gov.cz nebo prostřednictvím aplikace Nahlaš sršeň.
1: To připomíná takový ty manuály, když uteče vězeň z nějakého objektu.
0: Jasně.
1: Hlavně se k němu nepřibližujte, může být ozbrojen.
0: Ozbrojen. Nicméně... Asi vás zajímá, jak ta sršeň asijská vypadá. Od běžné sršně obecné se odlišuje tmavším tělem a pozor, žlutě zbarvenými konci končetin. Takže se dovedu představit, jak bude vypadat kontrola sršních hnízd. Dobrý den, já se omlouvám, že ruším, jenom jestli byste mi mohli ukázat nohy.

0: koncerty, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Začátek školního roku znamená pro řadu rodičů zvýšený stres i výdaje. Přibližně polovina rodičů považuje první školní týdny za stresující a podobný podíl trápí vyšší náklady. Kromě nákupu pomůcek musí řešit také dopravu dětí, družiny nebo plánování kroužků. Většina těchto povinností přitom stále zůstává hlavně na matkách. Silné tornádo zasáhlo jih Francie poblíž historického města Carcassonne, strhávalo střechy a poškodilo více než stovku objektů. Úřady evidují 26 zraněných, podle dosavadních informací ale nikdo nezemřel. Na místě stále zasahují hasiči, policisté a záchranné týmy. Na český trh letos míří celá řada nových zahraničních značek. Dorazilo už 16 nových řetězců, nejčastěji z gastronomie a módy. Například dánský diskont Normal otevřel první prodejnu v Praze a další chystá v Ostravě. Expanzi zahraničních firem podporuje silná domácí poptávka, nižší inflace a rostoucí maloobchodní tržby. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Rakouský autobus plný malých hokejistů skončil v Budějcích nuceně na odstavné koleji. Policisté minulý týden při kontrole zjistili, že řidič obcházel povinné přestávky. Do tachografu dal kartu svého šéfa a veselé jezdil dál. Autobus proto odstavili, pro děti přijela náhradní doprava a firma složila kauci 200 000 korun. Končím počasím, který se nám na jihu tak úplně nepovede, předpověď slibuje spíš oblačno až zataženo, místy se nevyhneme přehaňkám a naměříme do 25.
8: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
9: Jopi. Hit Radio. Snídaně šampionů.
10: 8 hodin 2 minuty, posloucháte úterní Hit Radio a snídaně šampionů. Krásné ráno. Co je na dnešku speciálního? Jedna zásadní věc. Miroslav Plzák by oslavil 101 let. Mm-hmm. Psychiatr, který proslul údajným výrokem zatloukat. Asi se tím někdy řídil každý z nás. Pojďme na muziku. Adele, Set Fire to the Rain. Tím začíná další hodina. Hezké ráno.
0: Hit Radio Factor.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, 8 hodin 9 minut, tohle je Hit Radio. Nás by zajímalo, jestli jste někdy zažili ten stav, kdy k vám domů přijel řemeslník, byl tam sotva čtvrt hodiny, dvakrát bouchnul kladivem a řeknul si obalík. Pro co o tom bavíme? Na internetu se totiž aktuálně řeší příběh paní, která za 20-minutový propláchnutí okapu zaplatila necelý 4 tisíce korun. Tak se tam potom rozjela velká diskuze, za co lidi zaplatili, za jakou jako nejrychlejší práci řemeslníka nebo kohokoliv. Tak mě zajímá, jestli to máte taky podobně, jestli třeba ty
1: tady ten řemeslník bere v přepočtu zhruba 12 tisíc za hodinu, což je dost.
0: To je vlastně pravda.
1: Hele, já mám naopak jednu opačnou zkušenost. Teď docela nedávno se nám rozbila myčka a normálně to jsem fakt nezažil. Přijel ten řemeslník.
0: A dal ti ještě prachy on tobě?
1: Ne, normálně se na ní kouknul, chvíli se v tom štrachal, asi po půl hodině řekl, nezlobte se, tohle já opravit neumím.
0: Aha.
1: Zavojte si někoho jiného, nashledanou.
0: Nechtěl
1: říkám,
0: nic.
1: No moment, ještě se musím nějak vyrovnat. A ne, když jsem vám vůbec nepomohl. A normálně odjel a neřekl si ani korunu.
0: Neuvěřitelný.
1: Ne, fakt neuvěřitelný.
0: To je neuvěřitelný. Já mám příběh, Tchánovi přijel borec na výřivku po zimě něco poštelovat, byl tam chvíli, hele, 15 tisíc na zdar.
1: 15 tisíc korun.
0: Hotovo. No, hele, máte výřivku, ale jak se říká, jak se to říká, když chceš opičku, musíš jít na banány nebo něco takového, no. No strašný, hrozný. Tak by nás zajímalo, jestli vy máte nějaký takovýhle příběh, za jakou nejbanálnější opravu nebo službu jste v životě zaplatili naprosto nesmyslnou pálku.
1: Je fakt, že člověk si kolikrát, když jede řemeslník, připadá jako u zubaře, že jo? Říkáš, ježiš,
0: že to jako s překvapením. Pak
1: kolik to bude stát? Konci.
0: Tak tebe překvapil mile, že za to nic nechtěl, ale myslím si, že ve většině případů, teď se omlouváme řemeslníkům samozřejmě, ale je tam tak jako překvápečko.
1: To napětí tam je vždycky.
0: To ano, tak pojďte nám dát vědět, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku. WhatsApp 777-937-777 nebo nám to pošlete klasicky SMS-kou. Teď muzika, Pitbull, Back in Time. Hezké ráno z Hit Radia. Let's

0: Čtvrt na devět, něco málo k tomu, tohle je Hit Radio, dobré ráno. Řešili jsme tady, že paní si pozvala borce na vyčištění okapu, byl tam asi 20 minut a řekl si o 4000 korun, tohle se řeší aktuálně na internetech. A ptali jsme se vás, za jakou nejbanálnější opravu nebo službu jste v životě zaplatili nějakou pálku. Tak píše třeba Liduš: Čau šampioni, nejsou všichni stejní, mám přítele instalatéra a pojistného matematika v jednom. Ten, když jede na kšeft a na místě to neopraví, i kdyby tam strávil hodinu, dělá to taky zadarmo a ještě se omluví, že zdržoval. Je to sranda, protože on sám, když potřebuje řemeslníka, vždycky se rozčiluje, že nic neudělal a řekl si nehorázný peníze. Tak chce jít asi příkladem. Tak to je příklad, jak jsi říkal ty, kdo dorazil k vám na myčku
1: a neřekl si nic.
0: Pojďme na další zprávu, taky píše Iva. Ahoj, přijel mi pan na myčku starou 10 let. Rozebral to a povídá: Musíme vyměnit řídící desku, to si raději kupte novou myčku, paninko. Tak se do toho vnesl manžel, ať proměří spoje na desce a světe div se, součástka stála 400 korun. Tak jsme zaplatili tisícovku a myčka stále mi je.
1: No, tak to je happy end.
0: To je happy end. Taky další zpráva. Ahoj kluci, tak u mě byl nedávno pan likvidovat menší vosí hnízdo v zemi. 4 minuty práce, trošinku postřiku, celkem zkrátka nic a řekl si o 3000. Málem jsem omdlela. Za to celkem nic moc práce, hrozná částka, bylo tam toho více a to už jsem si raději zlikvidovala sama, tak si vydělávám. Takže tady naše posluchačka se pak vrhla na ty 3 sršní hnízda a přežila to.
1: No, je to vtipný, že po celém světě si lidi dělají doktoráty, že jo, studují práva, medicínu a potom přijde řemeslník a řekne si za 15 minut 3000.
0: Jo, jo. Taky píše Jitka: Ahoj, všichni mi zaplatili za umístění umyvadla na desku a napojení sifonu, půl hoďky práce, 3200 korun. Bydlíme 2 kilometry za Plzní, prý si počítal i dopravu.
1: Cestáček.
0: Cestáček, no jasně. Pojďme, máme tady taky hlasovku od našeho. Ahoj.
1: Tady Tomáš.
2: Ahoj. Tady Tomáš. Já jsem takhle před nějakýma 20 lety jsem potřeboval opravit ledničku. Nějak nechladila. Tak jsem zavolal do té mototechny, nebo jak to tam bylo kdysi. Poslal nějakého dělníka, ten kouk a po chvíli říká: No, máte tady dírku, uniká vám freon. Tak já vám to tady trochu dopustím. Jo, když tak si kupte novou a 3000 i s cestou. A já mu říkám: Zase upadne. A on mi říká: No pane, co byste chtěl? Přece nechcete z hovna zlato. Tak zatím, čau.
0: Já mám úplný freon. Děkujeme za vaše zprávy. Za chvíli přijde hudební servis. Třeba Coldplay a úplně zaráčo. Když chvilku vydržíte, no a taky přidáme aktuální dopravu, tak krásné úterní ránko.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
5: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
4: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
5: Stylový, pevný, bez keců.
4: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
5: Když už bydlíš, tak pořádně.
4: Deflé. 2 E na konci.
6: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
7: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšený, že máme jogurty mražený.
10: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
11: V prodejně Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
12: Lentilky, čokoládu, jahody, mňam!
11: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
10: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
9: Jopi, Jopi, Jopi!
13: Město lidem, lidé městu. Jedno město, tisíce úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28. a 29. srpna.
14: Prázdniny, končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
15: Pak hrnky, flešky, kufříky,
14: vyměním za kuponky.
15: Škola volá!
16: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
17: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
18: Řešení je úvěr od Acema.
17: Ale já potřebuju půjčit hodně.
18: Řešení je Acema.
17: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
18: Řešení je Acema.
17: A co když potřebuju 20 milionů?
18: Řešení je Acema.
17: A 30?
18: Acema.
17: A 40?
18: Acema.
17: A 50?
18: Acema. Jde to i bez banky.
17: Hele, nezaseko ses?
18: Ne.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Odstavený osobák vás teď může nepříjemně překvapit na Jindřichohradecku. Odstavený je u obce Budíškovice na hlavním tahu, tak si tam dávejte pozor.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
2: Hit Radio Faktor.

0: 8.29. Posloucháte úterní Hitrádio, tohle je snídaně šampionů, s vámi Michal, David. Jasmin si pořád někde válí šunky, už se těšíme, až se v pátek vrátí a budeme tady kompletní. Teď David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Výrazné náramky jsou jedním z módních trendů letošní sezóny. Nově se nosí klidně přes rukávy, triček, svetrů nebo sak. Podle stylistů často stačí jeden výrazný kousek, který oživí i jednoduchý outfit. Želva v Kanadě utekla své majitelce a vydala se na pořádný výlet. Za 2 týdny urazila zhruba 20 kilometrů, než ji našli návštěvníci přírodní rezervace. Dobrodružství nakonec dobře dopadlo a želva se vrátila domů, tentokrát už ne po svých. Evropu čeká další vlna extrémních veder. V Itálii mohou teploty vystoupat až ke 45 stupňům. Velmi horko bude také na Balkáně. Na konci týdne se teplý vzduch částečně dostane i do Česka.
0: Počkej, jako letos? Němečtí meteorologové říkali, že léto už dávno skončilo.
2: Tak ty asi mluvili o Německu, ale
0: jasně?
2: O Itálii ne.
0: Hele, Německo to je jiná část, takže v Itálii 45 stupňů, že El Niño jede.
2: No, na plný plyn.
0: Na plný plyn. Elo Niño. Na plnej plyn pojede i tohle. David říkal, když jsem mu to tady pouštěl, že si to dá schutí. Tak i vy si to na tom snad pochutnáte. Counting Crows, Accidentally in Love, 8.31, srdcovka pro vás na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Hit Radio, Rozalin, Snap 837. Představte si, že vyměníte auto za koně na baterky. Prosím pěkně, v Číně vyvinuli robotického koně, který bez mrknutí oka unese dospělého člověka a dokáže uhánět rychlostí 40 km za hodinu. Možná si říkáte, proč, taky mě napadla tato otázka, ale vlastně má to nějaký výhody, nemusíte po něm uklízet hnůj, nekouše, nestojí majlant za ustájení a dojezd na jedno nabití 40 km není to úplně špatný. Jako asi super nápad, ale až tady za pár měsíců budou zase rozsolený silnice, tak si myslím, že tahle plechová hatatitla by hodně rychle zrezla. No, nicméně, až nám dojde baterka uprostřed pole, tak asi nepůjdeme pěšky domů, ale poneseme na zádech 200-kilovou kobylu, což už tak jako geniální není. Tak se ptám vás, co vy, vyměnili byste ranní kolonu v autě za jízdu na plechovém oři? Samý otázky, proč to ty kluci čínsky vymysleli. Globally Jays, What a Feeling, taky Poetika blízko, další hity pro vás, tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na dek.cz.
4: Město lidem, lidé městu. Jedno město, tisíce úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28. a 29. srpna.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: O dění ve městě Protivín hovoří starosta Jaromír Hlaváč.
8: Tuto sobotu vás srdečně zvu do Protivína. Ve 13.30 začínají na náměstí našeho krásného města 19. městské slavnosti a program bude bohatý. Nenechte si jít ani krokodýlí zoo, království času, interaktivní muzeum. Pokud vás baví pohyb, navštivte naše městské sportoviště. Zahrajte si třeba tenis, nohejbal, beach. Na malé návštěvníky tady čeká dětské hřiště a ty velké jistě potěší dobře vychlazené pivo z našeho pivovaru Platan.
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firma na zážitky
10: CZ.
12: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšený, že máme jogurty mražený.
13: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
10: V prodejni Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
14: Lentilky, čokoládu, jahody, mňam!
10: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
13: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
12: Jopi, jopi, jopi!
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: blízko, tak všechno mám.
1: Nejnovější poetika na Hit Rádiu blízko 8.48. Hezké ráno. Mě by zajímalo, do jaké skupiny patříte. Jestli do té, co do lednice vrací skoro prázdnou krabici od mléka, nebo třeba necháváte prázdnou roličku na držáku toaleťáku, a nebo naopak tyhle domácí mikro zlozvyky úplně nesnášíte. No tak pokud patříte do té první skupiny, kam se teda dobře veřejně přihlásím, tak podle posledního průzkumu, podle vědců, jsou právě tohle ti absolutně největší zabijáci vztahu, tahle lenost, jo. Já si ale stejně myslím, že když ponožky, které leží vedle koše na špinavý prádlo, tak jsou naprosto absolutní vědecký důkaz toho, že gravitace v českých domácnostech funguje prostě jinak. Tak pro všechny lenivce další hity Nickelback na Hit Rádiu. Hezké ránko.

0: Katy Perry, Dark Horse na Hitrádiu v 8.57. A to znamená, že jsme dorazili do cíle po úterní snídani šampionů. Tady zbyly už jenom drobky. Další chod v podobě parádní muziky a skvělý nálady se podává už za chvíli. Po devítce Regard, Dasha, taky skupina Train, to si užijete. A my se uslyšíme opět zítra.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: Budeme tady na vás čekat v 6.00, tak se těšíme, mějte se fantasticky a hezký úterý přejeme. Čau!
2: Snídaně šampionů a teď už nejlepší dopravní servis na jihu Čech bude 9. Aktuálně pozor na ranní bouračku, která se odehrála na Palackého náměstí v Dačicích. Dejte si na to pozor. Já vám přeju šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Extreme Sale v online shop.cz.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Starnet internet.
12: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
13: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
14: Máme 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Poslanci by se dnes měli znovu zabývat spornou vládní novelou rozpočtových zákonů. Vetoval ji prezident Petr Pavel, podle kterého ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Sněmovní opozice se obává toho, že předloha umožní vládě rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti, utrácení a růst státního dluhu. U Křivoklátu na Rakovnicku najel dnes ráno vlak do spadlého kamení. Událost se naštěstí obešla bez vykolejení a nedošlo ani k žádnému zranění. 12 lidí ale bylo nutné evakuovat. Provoz na trati mezi Berounem a Rakovníkem je dočasně zastavený. Náhradní dopravu tam zajišťují autobusy. V jihočeské metropoli se našla munice z doby druhé světové války. Archeologové ze Západočeské univerzity v Plzni objevili například několik pancéřových pěstí a také munici s obsahem nebezpečného bílého fosforu. Část munice bylo nutné zlikvidovat v trhací jámě. Skladování by totiž bylo vysoce rizikové. Tenista Vít Kopřiva se v generálce na US Open ve Winston-Salemu nepředstaví. Organizátoři turnaje krátce před jeho zápasem prvního kola oznámili, že se kvůli zranění odhlásil. V pavouku turnaje ve Winston-Salemu zbyl ještě Tomáš Macháč. Dodám, že singlový program US Open začne už tuto neděli.
15: Jopi, jopi, jopi.
16: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
15: Jopi, jopi, jopi.
2: Pokud dneska vyrazíte ven, může vás překvapit trochu deště. Na sluneční brýle to asi nebude, ale teplota zůstane v těch příjemných hodnotách. Dneska naměříme 25.
1: Hit Radio Faktor.
2: S vámi Matejáš. To, co teď aktuálně my rodiče řešíme, nebo brzy řešit budeme, to jsou kroužky našich dětí. Možná taky přemýšlíte, jestli se dcera hodí spíš na tanečky než na gymnastiku a jestli bude syna bavit fotbal. Jak to spolehlivě zjistíte, tak to probereme už za pár okamžiků tady u nás na Hit Radio Faktor. Tohle je úterní dopoledne, všechny vás zdravím a posílám první hity. Train!

0: Začátek dnešního dopoledne na jedničku s hvězdičkou Regard a Ride It. Je úterý 25. srpna, za týden začíná škola a s ní taky otázka, kterou doma možná právě teď řešíte nebo řešit budete. Co bude letos vaše dítě dělat po vyučování? Ono, vybrat a najít ten správný kroužek není vždycky úplně jednoduchý. U fotbalu zjistíte, že se mu nechce běhat, hokej ho nebaví, tenis mu nic neříká. Já vás proto chci pozvat na akci, která se jmenuje Náměstí se hýbe. Letos proběhne jubilejní 10. ročník, a to v první školní den přímo na Českobudějovickém náměstí. Najdete tam po celý den všechny možné sporty a kroužky. A nejlepší na tom je, že si je děti můžou vyzkoušet na vlastní kůži. Od fotbalu přes hokej, rugby, gymnastiku, bojové sporty až třeba pro lezeckou stěnu. Prostě všechno. Takže přímo na místě zjistíte, co se vašemu dítěti líbí a rovnou ho můžete přihlásit. No hele, kdo ví, třeba máte doma budoucího Jágra a ani o tom nevíte. Skoro 14:15, my se právě teď jdeme podívat do Krkonoš. Je tady song pro všechny DJe, kapely a muzikanty, co každý víkend jezdí po akcích a krájí krok za krokem. Čínasky a Vrchlabí.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů z Vrchlabí.

0: 9.23, Matafix, Big City Life a my se teď podíváme k nám do City, kde to aktuálně žije zeměživitelkou. Právě dnes 52. ročník zeměživitelky končí, ale program poběží až do odpoledne. Na předvadišti budou pokračovat chovatelské přehlídky skotu a koní. Představí se například Dexter, nejmenší evropské plemeno skotu. A vyhlášen bude také sympaťák předvadiště. V pavilonu R1 bude radit rybářům Jakub Wagner. No a děti mohou naposledy navštívit dětský zemědělský svět, svést se ve zmenšeninách Tatrovek, vyzkoušet hravou farmu nebo tvořivé dílničky. Poslední den se brány výstaviště zavřou v 17 hodin. Kompletní program, vstupenky a praktické informace najdete na webu zeměživitelka.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práceengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
5: Ukončujete základní školu? Chcete dál kvalitně studovat s následným uplatněním v životě? Právě pro vás je tady Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, kde jsou pro vás připraveny tyto maturitní obory. Mechanizace a služby, veterinářství a zahradnictví, rostlinolékařství. Najdete nás na Rudolfovské v Budějovicích. Více na www.soscb.cz.
6: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
7: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
6: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
7: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
8: Prior je tady totiž pro vás.
9: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
10: Jakube, co má společného dobré jídlo a rybaření?
11: O obojím se něco dozvíte na výstavě Zeměživitelka. Já jsem Jakub Wagner.
10: A já Roman Paulus. Od 20. do 25. srpna se na vás těšíme na Zeměživitelce v Českých Budějovicích.
11: Soutěže, ochutnávky a spousta zábavy.
10: Přijďte si užít Zeměživitelku s Lidlem.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
15: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
16: Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

hodně na pohodu v našem éteru. To by vás muselo hodit do naprosto úžasné nálady. Adam Levin, Maroon 5 a Girls Like You. Za jak dlouho podle vás vznikne hit? Ale mám na mysli hit, který je hitem už několik let a nikdy vám nezevšední. Když Robbie Williams skládal hit Angels, trvalo to jen pár minut. Měl to hotový zhruba za 20 minut. To je jako kdybyste jeli z Budějovic do Krumlova. Takovej fofr. My si skladbu Angels právě teďka zahrajeme, protože tenhle ten hit je podle mě ideální na všechny situace. Při náročném pracovním dni, ale třeba i při oslavě. Pokaždé má v sobě něco magického. Tak si to vychutnejte. Angels a Robbie Williams.

0: Co bude pak? No třeba hit Golden. 9.42, jinak svátek má dneska Radim, tak zdravíme všechny jihočeské Radimy, co nás právě teďka ladí. Já jsem kdysi dávno, to bylo ještě na jiném rádiu, mýval šéfa, ten se jmenoval Radim a on mi vždycky říkal, Matyáši, dělej vždy jenom nové chyby. Tuhle tu větu si pamatuju dodnes, on to říkal pořád a dost mě tím štval, takže dělej vždy jenom nové chyby. Tak to berte jako radu do života, radím mu všechno nejlepší. A jestli máte nějakou oblíbenou hlášku i vašeho šéfa, tak jsem s ní. 724-883-596, číslo na náš rádiový WhatsApp.
1: Koberce Tábor Měšice.
2: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
1: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
2: Dále kusové koberce i PVC.
1: Bytové doplňky, nábytek
2: a matrace pro váš zdravý spánek.
1: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dek. Více na dek.cz.
4: Trápí vás v létě horko v domě a v zimě vám je zase zima. Máte vysoké náklady na topení a nevíte, co s tím? Využijte služeb společnosti HT Izol. Foukaná izolace od HT Izol vaše problémy vyřeší už za pár hodin. Více informací najdete na ht-izol.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
8: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
7: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
8: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
9: Prior je tady totiž pro vás.
10: Ano, prosím.
11: Ahoj, umíš skrotit stroj?
10: Co je to za otázku?
11: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
10: Proč bych měl jít právě k vám?
11: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
10: Kde zjistím víc?
11: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
12: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
13: Co to za Popeye skuje za pikle?
14: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
15: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
16: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
17: Faktor.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Něžnej song, až má z toho člověk husí kůži, Lana Del Rey. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech bude 10, zdravíme za volant a zpozorněte v Písku, Táborská ulice, kde se chce ty dva osobáci, aktuálně se to vyšetřuje. My vám přejeme šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Marshall hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy, pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
4: Jihočeské muzeum vás zve na trocnovské slavnosti. Těšte se na oživený archeoskanzen Trocnov, středověká řemesla, kuchyni i živou hudbu. Čeká vás rytířský turnaj na koních, sokolnictví, lukostřelba, ukázky zbraní nebo hry pro děti. Trocnovské slavnosti 5. a 6. září. Vstup zdarma. Archeoskanzen Trocnov.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
7: 10 hodin, jsou to krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Hezké dopoledne. Do Česka se opět naskok vrátí tropy. Na Moravě bude v pátek až kolem 32 stupňů Celsia. Hned o víkendu se ale ochladí a dorazit má taky déšť nebo přehánky. Nadcházející 4 týdny by pak měly být podle dlouhodobého výhledu teplotně průměrné nebo mírně nadprůměrné. Policie už se chystá do akce. V pohotovosti bude první dny školy, kdy budou hlídky dohlížet na bezpečnost na silnicích i před školními budovami. Nehod u škol je totiž na začátku školního roku o desetinu více, než je průměr, jak vyplývá z analýzy portálu Nehod. Jihočeskému online tržišti se v uplynulém školním roce zvýšil obrat. Stoupl na skoro 13 milionů korun. Zároveň mu vzrostl také počet objednávek na bezmála 9,5 tisíce. Tržiště u nás v regionu propojuje školní jídelny nebo domovy pro seniory s místními producenty a dodavateli potravin. Čtvrtou etapou dnes pokračuje cyklistická Vuelta. Bude poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Start a cíl jsou přímo v hlavním městě Andoře La Vella. Na jezdce čeká více než 3000 výškových metrů a 3 vrchařské prémie první kategorie.
8: Jopi, jopi, jopi.
9: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
8: Jopi, jopi, jopi.
0: Máte rádi letní teploty, ale bez vedra? Dneska by vám počasí mohlo vyhovovat, čeká nás 22 až 25 stupňů, slunce se bude schovávat za mraky a občas taky zaprší.
5: Hit Radio Faktor.
0: No a v této hodině spousta pozvánek na poslední prázdninový víkend, takže doporučuji poslouchat. A k tomu taky vaše oblíbené hity Teď Memories.

I tak to za to stojí. A já vám slibuju, že letos to opravdu bude stát za to. Kapela Opět Radeček, která právě teďka dohrála, bude totiž hlavní hvězdou letošních slavností města Kaplice. Já se přiznám, že mám tuhletu skupinu strašně moc rád, poslouchám jejich písničky, ale nikdy, opravdu nikdy jsem ji neslyšel naživo, takže o to víc se těším. Na programu je taky Vesna, ta je v poslední době taky oblíbená a přijede dokonce i revival kapely Nirvana, což si myslím, že bude dost zajímavý. Jinak budou kaplické slavnosti 2026 opravdu výjimečné. Letošní ročník se ponese v duchu oslav 70 let Základní umělecké školy Kaplice. Ten hlavní program, který jsem teďkon naznačil, o kterém jsem teďkon mluvil, se koná v Městském parku v sobotu. Ale už v pátek se tam chystá pro děti zábavná stezka se stanovištěmi. No a večer zakončí diskotéka v pivním stanu. Já tam budu taky, takže se potkáme a tímto bych chtěl taky pozdravit holky do Kicu, který to vlastně všechno připravují a myslím si, že právě teď ladí poslední detaily. Tak se těším na pátek a na sobotu, rozhodně se přijďte podívat. Tady jsou od nás další hity, právě teď Avril Lavigne a Skater Boy.

0: Rihannu za chvilku vystřídá kolegyně Lady Gaga a taky budou Flipside. Fanoušci rychlých kol, pozor! Formule 1 přijíždí do Českých Budějovic. Já jsem tomu taky nevěřil, ale je to tak, slyšíte správně. Od pátku 28. do neděle 30. srpna obsadí Sokolský ostrov třídenní Allwyn Racing Roadshow. Těšit se můžete na svět motosportu, soutěže a závodní simulátory. A hlavně dva monoposty týmu McLaren Mastercard Formula One Team. Vstup na celou tuto akci je zdarma, takže určitě se přijďte podívat a více informací najdete na allwyn.cz/roadshow.
1: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
2: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
3: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energy Pel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energy Pel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
4: Město lidem, lidé městu. Jedno město, tisíce úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28. a 29. srpna.
5: Přeboň zve na letní tečku. Poslední prázdninovou sobotu ožije město trhy, sportem, taneční show, tvořivými dílnami i ukázkami modelů parních strojů. Chybět nebudou ani make-up workshopy a program pro malé i velké. Letní tečka. Skvělé zakončení prázdnin v Přeboni. Více na webu itpřeboň.cz.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Maršl hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Maršl a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
11: Škola volá!
12: Chceš výbavu na jedničku?
11: Přijeďte s mámou a tátou do Merkury.
12: Seženete tady úplně všechno.
11: Školní pomůcky, tašky, batohy, věci na tělák i sportovní kroužky.
12: Tak hurá na to!
11: A stavte se i na super oběd a zmrzku.
12: Více na docmerkury.cz.
13: Mine chlepek.
14: Otužuj se.
15: Berhořčík.
16: Zkus půst.
14: Víc bílkovin.
15: Méně cukru.
17: A adaptogeny.
18: Stop! Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Day, tak pojďme zmínit, že narozeniny má dneska zpěvačka Alexandra Bark nebo herec Lukáš Langmajer. Všechno nejlepší. Kam vyrazit? Jestli máte rádi Iron Maiden, v pátek večer můžete místo koncertu vyrazit do kina. Ve Vyšším Brodě totiž pustí dokument o této kapele, která už 50 let dokazuje, že heavy metal jen tak nezestárne. Začíná se v pátek v 8 večer. Vzpomenete si ještě, jak vypadala práce na poli v době, kdy nebyly kombajny a všechno se dělalo ručně? V sobotu si to můžete na vlastní kůži připomenout ve vodním mlýně v Hoslovicích. Konají se tam tradiční dožínky a uvidíte třeba mlácení obilí cepy nebo historickou mlátičkou. No a ještě pozvánka na dva koncerty, které stojí za to navštívit. Třeboň, Zámecká zahrada a kapela Činasky. Koncert se tam bude konat v sobotu večer a ve stejném čase pojede svoje bomby Ben Kristoval ve Strakonickém letním kině.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Miraj dokola 10 hodin 40 minut Hydrádio Faktora, za chvilku další ryzeletní song Luis Fonsi. Ještě týden prázdnin, my už tady v podstatě řešíme školu, ale nelekejte se, žádná nuda se nekoná. Naopak, máme pro vás dost zábavnou záležitost. Na našem Instagramu jsme totiž tentokrát rozjeli souboj o nejoblíbenější školní předmět. A vy každý den hlasujete a vlastně posouváte ten váš oblíbený předmět až do úplného finále. Já mám teda pro vás dobrou zprávu, pro vás, co nemáte rádi matiku jako já. Matika je z kola ven, jo, tak už nevyhraje. Každopádně hlasování pokračuje na našem Instagramu. Pojďte vybrat ten nejškolní předmět. To se zvědavej, jestli to vyhraje tělák.
1: Čtyři dny, jedno město, tisíce zážitků.
2: Od 27. do 30. srpna ožije Milevsko největší akcí léta, Bartolomějským posvícením. Čekají vás koncerty Janka Ledeckého, Proteuse, Alkeholu, Petra Kotvalda, Jakuba Děkana a dalších. Rodinný program, street food, atrakce i tradiční posvícení. Milevské slavnosti 2026. Buďte u toho. Program a vstupenky na milevskeslavnosti.cz.
3: Vzpomínáte si na svůj první školní den? Nový batoh, čisté sešity a ten zvláštní pocit, že začíná něco nového. Ne všechny děti ale mají možnost začít školní rok se stejnou radostí. V obchodních domech Prior můžete právě teď pomoci dětem z dětských domovů. Stačí zakoupit balíček školních potřeb firmy Wolf v různých velikostech a cenách. Firma Wolf kancelářské potřeby balíčky připraví a Prior je doručí tam, kde udělají největší radost. I malá pomoc může dětem přinést velkou radost a sebevědomější start do školy. Zapojte se od 12. do 26. srpna v obchodních domech Prior v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích. Děkujeme, že pomáháte s námi.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
10: Že by ten hnědej...
11: To neděláš dobře s těmi dráty, Vladimíre. Málem tě to zabilo. Vidíš to světlo na konci tunelu? To nám zapojil Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet.
12: Jak to říkal?
13: Jo...
12: Když elektrikáři, tak Delnet.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
15: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
16: Pak hrnky, flešky, kufříky
15: vyměním za kuponky.
16: Škola volá!
17: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
18: Na pohádkovém koberci?
19: Přímo do pohádky koberců.
18: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
19: To jsou kusové koberce z celého světa.
18: Metrážové koberce a běhouny?
19: Kvalitní PVC v rolích?
18: Či vinylové a plovoucí podlahy?
19: Odborné poradenství?
18: Profesionální podlahářství?
19: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
18: Více na koberce@strnad.cz.
19: Pro každého dobrá rada?
18: Podlahu vždy od Strnada.
13: Pražská Viktorka na Hluboké? Jo, a nejde o přátelák. V úterý 25. srpna čeká domácí fotbalisty druhé kolo MOL Cupu proti druholigové Viktorii Žižkov. Hluboká už v poháru vyřadila Soběslav i pražskou Arytmu. Přidá další překvapení. Přijďte fandit. Výkop je v úterý v 6 na Hluboké.
20: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio. Tady bude jen pro vás.

0: éteru Hit Rádia Faktor Taylor Swift. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech za 2 minuty 11, krásné dopoledne i za volant. Dopravní nehoda v Písku v Táborské ulici už by měla být vyšetřena a taky odstraněna. Jinak počítejte s ústřím provozem v Českých Budějovicích na Husově třídě, což je samozřejmě dáno výstavou Země živitelka. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí 29. srpna ve Zlivi u Českých Budějovic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Nová volejbalová sezóna se pomalu blíží. Buďte u toho s námi přímo v hale. Pořiďte si permanentku na zápasy volejbalistů Jihostroje České Budějovice. Všechny informace najdete na www.volejbal.cz.
4: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšení, že máme jogurty mražený.
5: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
6: V prodejni Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
7: Lentilky, čokoládu, jahody, mňam!
6: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
5: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
4: Jopi, Jopi, Jopi!
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
9: 11 hodin krátké zprávy a Bára Purkártová. Pěkné dopoledne. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme vedoucí zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. Setkání s hlavou státu se stejně jako v minulých letech tradičně koná u příležitosti porady, kterou velvyslanci a velvyslankyně zahájili v pondělí v pražském Černínském paláci. Úřad práce dočasně nebude nabízet volná místa. Už zítra přestane fungovat vyhledávač v online verzi a od začátku září pak zájemcům nepomůžou ani úředníci na pobočkách. Důvodem je převod dat do nového informačního systému. Odstávka potrvá do 3. září a zasáhne i pracovní agentury. Agrosalon Země živitelka se letos zaměřuje na inovace a nové technologie. Největší zemědělský veletrh v Česku, který se koná v Českých Budějovicích, prezentuje například drony nebo možnosti využití umělé inteligence. Návštěvníci si mohou prohlédnout také třeba nový žací stroj s pracovním záběrem až 11 metrů, nebo se seznámit s novými plemeny skotu a koní. České volejbalistky dnes v Brně odehrají 4. zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají aktuálně o 2 body méně. Češky jsou v tabulce 2. za srbskými favoritkami.
4: Jopi, jopi, jopi.
6: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
4: Jopi, jopi, jopi.
0: Kdo z vás dneska čekal prosluněný den, tak ten bude překvapen. Dneska spíš pod mrakem, občas deštěm a 25 na teploměru.
8: Hit Radio Faktor.
0: No a tento týden naposledy zapadá slunce po 20. hodině, pak zase až na jaře 2027. Teď vám ale den rozzáří šaky.

0: bude 11:45, tohle jsou Lajky, tak sídla.
1: Hit Radio. Summer Party.
0: Hit Radio Faktor s vámi a před námi poslední prázdninový víkend. A my víme, že tohle si žádá opravdu něco speciálního. My pro vás chystáme velkou rozlučku s prázdninami, a to tím nejlepším způsobem, jaký známe. Pořádným hudebním maratonem. My vám přineseme ty největší letní hity za posledních 30 let. Takže každý z vás si přijde na svý. Tohle vás opravdu bude bavit. Připravte se na smršť songů, které vás zvednou ze židle, které vám připomenou ty nejkrásnější letní okamžiky a možná i trochu rozesmutní, protože tohle léto už končí. Ale nebojte se, my vám ho prodloužíme alespoň na chvíli. Naše summer party s vámi bude všude. Doma, na zahradě, u grilování, u bazénu, na plovárně, v autě, v práci, prostě všude. Takže rozhodně poslouchejte naše vysílání od pátku do neděle, bude to velká jízda. Ostatně tady je malá ochutnávka. Bongo cha cha cha!

0: V úterý dopoledne jste si naladili Hydrádio Faktor a tohle byli Ale Farben. Pojďte teď na chvíli zapomenout, že škola je za dveřmi. Poslední prázdninovou sobotu si totiž můžete užít v Třeboni. Akce Letní tečka nabídne sport, muziku, tvoření i zábavu pro děti a dospělé. Například dopoledne můžete vyrazit k rybníku Svět, kde si zahrajete badminton, volejbal nebo stolní tenis. O kousek dál na Masarykově náměstí budou trhy, kvízy, tvořivé dílny a odpoledne taky taneční kurz. A od 13:00 tam budeme taky my z Hydrádia Faktor. No a večer se můžete vrátit zpátky k vodě, bude oheň, špekáčky a muzika. Takže ještě jedna pořádná prázdninová sobota, než přijde první zářijové ráno. Těšíme se na vás. Hit Radio.
1: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
2: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
1: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
2: Stylový, pevný, bez keců.
1: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
2: Když už bydlíš, tak pořádně.
1: Deflé. Dvě E na konci.
3: Ukončujete základní školu? Chcete dál kvalitně studovat s následným uplatněním v životě? Právě pro vás je tady Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, kde jsou pro vás připraveny tyto maturitní obory. Mechanizace a služby, veterinářství a zahradnictví, rostlinolékařství. Najdete nás na Rudolfovské v Budějovicích. Více na www.sosb.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: O dění ve městě Protivín hovoří starosta Jaromír Hlaváč.
6: Tuto sobotu vás srdečně zvu do Protivína. Ve 13.30 začínají na náměstí našeho krásného města 19. městské slavnosti a program bude bohatý. Nenechte si ujít ani krokodýlí zoo, království času, interaktivní muzeum. Pokud vás baví pohyb, navštivte naše městské sportoviště. Zahrajte si třeba tenis, nohejbal, beach. Na malé návštěvníky tady čeká dětské hřiště a ty velké jistě potěší dobře vychlazené pivo z našeho pivovaru Platan.
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Moderní internet www.starnet.cz.
10: Starnet internet.
13: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hydrádio Faktor, 11:30 a teď vám řeknu, proč jsem si včera vzpomněl na film Lichožrouti. Viděli jste tenhle ten film? No, mně se stalo to, taková klasika, že si jdu takhle do šuplíku pro ponožky a tam poslední pár. Normálně mi zase někam zmizely a přitom jsem si je nedávno kupoval. Kam se ponožky ztrácí, tak o tom tady můžeme spekulovat dlouho a dlouho. Já si teda myslím, že je to problém snad každé rodiny, každé domácnosti. A teď to dokonce někdo spočítal. Průměrná čtyřčlenná rodina postrácí ročně až 60 různých ponožek. Tak si říkám, už aby byly Vánoce, protože jestli je něco super na měkkých dárcích, tak jsou to právě ponožky. Souhlasíte? Právě teď zazní legendární Nirvana a pokud byste jejich songy chtěli slyšet, dorazte v sobotu večer do Kaplice na slavnosti, kde vystoupí revival téhle kapely. Smells Like Teen Spirit!

0: Ještě posledních pár Jelenfestů a mají pánové letošní sezónu za sebou. Touha a pláč a my máme pro změnu za sebou úterní dopoledne, ve kterém zaznělo spousta pozvánek na ten poslední prázdninový víkend. A kdybyste si náhodou nevybrali, nebo vybrali, ale chcete podrobnosti, tak přehled těch největších akcí u nás na jihu Čech najdete na webu hydradiofaktor.cz v sekci Kam vyrazit. Za chvilku dnešní srdcovky a hned ten první hit, který zazní, vám připomene léto a dovolenou. Z Venga Airways totiž vyrazíme na Ibizu, tak si na to rozhodně počkejte.
1: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
2: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Když máte chuť.
11: No něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného,
10: no originálního, tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
12: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
13: Hit Radio Faktor.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči opatrně na Prachaticku, silnice 167 za obcí Borová Lada směrem na Františkov se potkali dva osobáky a s komplikacemi tu počítejme zhruba 20 minut. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
6: Jakube, co má společného dobré jídlo a rybaření?
7: O obojím se něco dozvíte na výstavě Země živitelka. Já jsem Jakub Wagner.
6: A já Roman Paulus. Od 20. do 25. srpna se na vás těšíme na Zemi živitelce v Českých Budějovicích.
7: Soutěže, ochutnávky a spousta zábavy.
6: Přijďte si užít Zemi živitelku s Lidlem.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Začala schůze sněmovny. Poslanci by se měli znovu zabývat spornou vládní novelou rozpočtových zákonů. Vetoval ji prezident Petr Pavel. Opozice se obává toho, že předloha umožní vládě rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti, utrácení a růst státního dluhu. Vládní tábor chce veto přehlasovat. Příprava dálnice D35 Českým rájem je opět na začátku. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v tomto cenném území. Původně měla stavba začít v roce 2029. Teď dokumenty ředitelství silnic a dálnic počítají se zahájením až za 7 let. Pokračuje generální ředitel společnosti Radek Mátl.
10: Dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli rozhodnuto o variantě. To znamená, teďka nás čeká fakt 2,5 roku proces, nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemků. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín, já si myslím, že to bude ještě později.
9: O silnici 1/35, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje už čtvrt století. Cyklisté na Vueltě dnes absolvují čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Včerejší etapa ve Francii se nedojela kvůli krupobytí, nakonec byla zcela zrušena. V čele tak zůstal největší favorit Slovinec Tadej Pogačar. Teď se podíváme k nám.
2: Tři lidé skončili ve vazbě kvůli výrobě a prodeji pervitinu. Jindřichohradečtí kriminalisté skupinu sledovali celý rok. Pár vyráběl drogu nejdřív v penzionech u nás na jihu, později na Příbram. Jejich známý ji prodával. Policie mluví o několika kilogramech a při zásahu zajistila i 100 tisíce korun.
11: Jopi, jopi, jopi.
12: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
11: Jopi, jopi, jopi.
2: Jdeme na počasí. Dneska odpoledne čekáme povětšinou oblačno až zataženo, teploty do 25 stupňů a místy může i sprchnout.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, krásné úterý, s vámi Kateřina Pechová a ano, jsou tady další srdcovky. I dneska to bude nabitý fancy E-Type, taky All Saints nebo Genesis, ale teď se podíváme do roku 1999 a ačkoliv venku mraky, tak my se přesuneme do léta. A dáme si celosvětově úspěšný hit nizozemské Eurodance skupiny Venga Boys. A zkušení už možná tuší, že vyrazíme na Ibicu.
0: Hit Radio Factor.

0: to Ibiza. Venga boys, we're going to Ibiza. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No a pokračujeme v srdcovkách. Před námi skupina, kterou určitě všichni dobře znáte. A taky dobře známe ten moment, kdy ze skupiny Genesis odešel Phil Collins. A právě tenhle song byl naprosto historickým milníkem v historii kapely, protože představuje právě jedinou éru bez Phila Collinse. Jo? Je to song, který vyšel v roce 1997 jako pilotní single z jejich 15. a zároveň posledního studiového alba Calling All Stations. Takže dámy a pánové, Genesis a Congo. Naše další dnešní srdcovka. Jdeme na to!

0: All Saints a Pure Shores, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Tohle byl song z roku 2000, mimochodem taky vznikl jako hlavní single pro soundtrack k úspěšnému filmu Pláž s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Viděli jste? Je to skvělý film a ano, tenhle song vznikl právě kvůli němu, tak schválně, jestli jste neviděli, puste si. Další srdcovka nás přenese do roku 94 a přenese nás do Švédska, ale pozor, i tam umí Eurodance. Je to tak, čeká nás song švédského zpěváka a producenta E-Type. Vlastní jméno má skoro normální Bo Martin Erik Eriksson. Jo, oni to takhle mají ve Švédsku rádi. Každopádně tenhle song patří mezi naprostý klasiky devadesátkových diskoték. A naprosto fantasticky definovala zvuk tehdejší skandinávské taneční scény. Takže vy, co jste dlouho nebyli na diskotéce, můžete se tam přenést právě teď. Odkudkoliv.

0: No jo, Flames of Love, Fancy v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Mimochodem, song, který vyšel v roce 1988 a byl to jeho nejúspěšnější single. Proto ho asi máme všichni tak hluboko v mozku, pravděpodobně v hlavě. Ano, tam se ukládají songy. Mě zajímá, jaký song se tam uložil takhle vám. Pojďte mi napsat, protože ano, ještě je čas na tu vaší srdcovku. A to znamená, že teď berete telefony, píšete na 777 937 777. Jaká je ta vaše srdcovka a hlavně proč? Ten důvod je zásadní. Může to být samozřejmě i jenom o tom, že vám ten song prostě dělá dobrý den, jo? Že to je najednou všechno takový veselější. Nebo to může mít samozřejmě i mnohem hlubší podtext. Tak napište. Napište si o svoji srdcovku na 777 937 777. Jednu z nich si za chvíli dáme. No a do té doby třeba Westlife a jejich Uptown Girl. Tak buďte s námi.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
3: Stavební Nidek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie je Geotek metr čtvereční již od 13 90 Kč haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si připřijte pro netkané geotextilie je za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
4: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.prácevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
7: Maršl hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy, pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Maršl a spousta dárečků zdarma.
8: Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
9: Jihočeské muzeum vás zve na trocnovské slavnosti. Těšte se na oživený archeoskanzen Trocnov, středověká řemesla, kuchyni i živou hudbu. Čeká vás rytířský turnaj na koních, sokolnictví, lukostřelba, ukázky zbraní nebo hry pro děti. Trocnovské slavnosti 5. a 6. září. Vstup zdarma. archeoskanzen.trocnov.cz
10: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
11: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
10: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
12: Tisknu levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Ano, prosím.
13: Ahoj, umíš skrotit stroj?
14: Co je to za otázku?
13: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
14: Proč bych měl jít právě k vám?
13: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
14: Kde zjistím víc?
13: Na práci v plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
15: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
16: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: 20 let od doby, kdy Pluto je trpasličí planetou.
2: Ano, ano, 20 let a tak na to tak koukám a říkám si nejenom, že jsem to včera prokaučoval, protože to je včerejší téma, ale přišlo mi to tak extrémně zajímavý, že jsem s tím musel teda přijít dneska, takže 20 let, ano, víme, že jste taky šokovaný, myslel jsem si, že to je tak 10.
1: Dneska je to výročí 20 let a jeden den.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Tak co, užili jste si to? Westlife a Uptown Girls s Hitrádiem.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: No je čas na poslední dnešní srdcovku a to je samozřejmě ta vaše. Po dlouhým vybírání a přemýšlení jsem nakonec vybrala dneska SMSku od Jirky z Hradce Králové. Jirka píše, Lou Bega, girlfriend everywhere. Tady to opravím, je to I got a girl, ale jo, jinak je to o tom, že má Lou Bega úplně všude holky. Je to srdcovka, měli rád taťka, vždycky na něj vzpomínám, jak si pohupoval a teď dělám to též, co on. A to jsou ty krásné srdeční vzpomínky. A přesně tak. A o tom srdcovky jsou. Takže, Lou Bega, I got a girl a pojďte se pořádně pohupovat. Jdem na to!

0: Miles Schmidt s námi v éteru Hit Radio. Dámy a pánové, přátelé, kamarádi, přesně za týden jdou vaše děti do školy, respektive za týden touhle dobou už se z ní budou asi dokonce i vracet. Tak pokud máte doma nějaký školou povinný, nezapomeňte jim to šetrně připomenout, jo? Douší k tomu za chvilku 21 Pilots, taky David Guetta nebo Eva Farna, neříkej, co má se stát.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Koberce Tábor Měšice.
3: Nyní koberce Nábytek Měšice.
2: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
3: Dále kusové koberce i PVC.
2: Bytové doplňky, nábytek
3: a matrace pro váš zdravý spánek.
2: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
4: Natopení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
5: Ukončujete základní školu? Chcete dál kvalitně studovat s následným uplatněním v životě? Právě pro vás je tady Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, kde jsou pro vás připraveny tyto maturitní obory. Mechanizace a služby, veterinářství a zahradnictví, rostlinolékařství. Najdete nás na Rudolfovské v Budějovicích. Více na www.soscb.cz.
6: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšení, že máme jogurty mražený.
7: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
8: V prodejni Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
9: Lentilky, čokoládu, jahody, mňam!
8: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
7: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
6: Jopi, Jopi, Jopi!
10: Na pohádkovém koberci?
11: Přímo do pohádky koberců.
10: Rodinná firma koberce Strnad Lišov.
11: To jsou kusové koberce z celého světa.
10: Metrážové koberce a běhouny.
11: Kvalitní PVC v rolích.
10: Či vinylové a plovoucí podlahy.
11: Odborné poradenství.
10: Profesionální podlahářství.
11: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
10: Více na koberce@strnad.cz.
11: Pro každého dobrá rada.
10: Podlahu vždy od Strnada.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
15: Jakube, co má společného dobré jídlo a rybaření?
16: O obojím se něco dozvíte na výstavě Země živitelka. Já jsem Jakub Wagner.
15: A já Roman Paulus. Od 20. do 25. srpna se na vás těšíme na Zemi živitelce v Českých Budějovicích.
16: Soutěže, ochutnávky a spousta zábavy.
15: Přijďte si užít Zemi živitelku s Lidlem.
17: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
18: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
19: Radio, když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto z Hitra.

0: Tohle jsou Axwell a Ingrosso v éteru Hitrádia těsně před 13. Za chvilku Katy Perry nebo Kamrat, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči pozor, v Jindřichově Hradci od AR servisu. Voláte policejní hlídku, tak opatrně, nohu z plynu, jezděte tak, jak se má a radary vás trápit nemusí. Přejeme šťastnou cestu a kdyby cokoliv, dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
3: Trápí vás v létě horko v domě a v zimě vám je zase zima. Máte vysoké náklady na topení a nevíte, co s tím? Využijte služeb společnosti HT Izol. Foukaná izolace od HT Izol vaše problémy vyřeší už za pár hodin. Více informací najdete na ht-izol.cz.
4: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Město lidem, lidé městu. Jedno město, tisíce úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28. a 29. srpna.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení až ke konci týdne. V pátek se dočasně vrátí tropické hodnoty. Na Moravě bude místy až 34 stupňů. O víkendu pak přinese studená fronta, ochlazení a déšť. Podle dlouhodobé měsíční předpovědi by mělo být počasí pro následující týdny spíše průměrné. Letošní kandidáti na senátory nejpozději dnes obdrží volební čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky z jejich jmény pro senátní volby. Čísla jim vylosuje městský úřad v sídle příslušného volebního obvodu. Podobně dostanou volební čísla i uskupení a nezávislí kandidáti pro souběžné komunální volby. V pátek se na obloze objeví částečné zatmění měsíce. Úkaz bude pozorovatelný od časných ranních hodin a nejlepší podmínky nabídne jihozápad země. Jakou technikou se vybavit, doplní astronom Petr Horálek.
10: Na pozorování měsíčního zatmění není zapotřebí žádná speciální výbava. Úkaz je pozorovatelný pohyma očima i bez dalekohledu. Pokud ale přeci jen budete mít po ruce nějaký malý dalekohled, například triedr, budete si moci lépe vychutnat měsíční krátery.
9: Podobná zatmění nastávají maximálně 4x do roka. Teď ještě pohled k nám.
1: Budějovičtí rugbysté už vidí cílovou rovinku. V Suchém Vrbném finišuje stavba nového areálu, který má být hotový v prosinci. Právě se pokládá trávník na hlavním hřišti a vzniká i workoutová zóna. Sportoviště přitom nebude jen pro klub. Využívat ho bude moct i veřejnost.
11: Jupi, jupi, jupi.
12: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
11: Jopi, jopi, jopi.
1: Vypadá to, že občasné přehaňky nás pozlobí hlavně dneska na večer, do té doby oblačno až zataženo a teploty i na 25 stupních.
0: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13. hodině, krásný úterý přeju. Doufám, že zvládáte ten týden s naprostým přehledem. No a vy, co si třeba ještě užíváte poslední prázdninovou dovolenku, tak doufám, že jsou to samý ohňostroje. Katy Perry.

Kamarád a B-Mine, posloucháte Hit Radio. A co, už jste po obědě? Jestli jo, je čas na kávu. A fakt neváhejte, běžte si to kafe udělat, je to zdraví. Zase se potvrdily pozitivní účinky kávy na lidské zdraví. Ne, že bychom to potřebovali, ale je to super, když si to kafe dáváte a víte, že vlastně pomáháte svýmu tělu, jo? Aktuálně se zjistilo, že každodenní vypití 4 šálků kávy by mohlo snížit riziko předčasného úmrtí. Podle dosavadních zjištění totiž zlepšuje funkci jater, snižuje možnost zánětů a dokonce posiluje imunitní systém. 4 šálky, dámy a pánové, 4 šálky. Já jsem dneska zatím na 3, takže si jdu dělat kafe a vy taky, jo? Protože krom všech zdravotních benefitů, ono to zlepšuje i třeba atmosféru v práci, jo? Pojďme se všichni omluvit kolegům, co jsme jim řekli před tím prvním kafem a dejme si to 4. Ellie Goulding.

0: Mai a Cheerleader. Posloucháte Hit Radio a kamarádi, tento pátek naposledy.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži.
0: Je to tak, je to jenom na vás. 10 otázek, 10 správných odpovědí a to znamená 10 000. No prostě za každou správnou odpověď tisícovka na tankkartě Easy. A můžete vyhrát s Orlenem naposledy tenhle pátek. Je to tak. Budu držet pěstě samozřejmě, protože to není jenom benzín, jo, ale to jsou taky dobroty na cesty. A přece jenom v září. V září se cestuje ještě líp než v létě, pač není takový vedro. Co si budem povídat? Tak na to nezapomeňte. V pátek opět budeme vyhrávat. Jeden z vás dostane možnost nabít si svoji tankkartu Easy, jak jsem řekla, až na 10 000 korun. To už jenom na vás. Navíc je to hrozně jednoduchý, protože všechny ty otázky mají odpověď číslici od 1 do 10. No a ty čísla se neopakujou, jo, takže každá další odpověď vás posouvá k tomu vytouženému krásnému výsledku. Takže nezapomeňte, už tenhle pátek dokonalá desítka naposled. Držím pěsti.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
3: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
4: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
3: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
4: Stylový, pevný, bez keců.
3: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
4: Když už bydlíš, tak pořádně.
3: Deflé, dvě E na konci.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz.
7: Starnet internet.
8: Je, schořela mi kulma.
9: To vyřeším, mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
13: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
12: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
14: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
16: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
17: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. V Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
16: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
17: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
18: Prior je tady totiž pro vás.
19: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, Nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
20: Minej chlepek.
21: Otužuj se.
22: Ber hořčík.
23: Zkus půst.
21: Víc bílkovin.
22: Méně cukru.
24: A adaptogeny.
25: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
26: Pražská Viktorka na Hluboké? Jo, a nejde o přátelák. V úterý 25. srpna čeká domácí fotbalisty druhé kolo MOL Cupu proti druholigové Viktorii Žižkov. Hluboká už v poháru vyřadila Soběslav i pražskou Arytmu. Přidá další překvapení. Přijďte fandit. Výkop je v úterý v 6 na Hluboké.
27: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
28: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

Benson Boone v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. No a dámy a pánové, je to nevyhnutelné, prostě nám končí léto, minimálně prázdniny určitě, a tak je na čase udělat i takovou oficiální rozlučku, jo? A proto tento víkend nás čeká poslední summer party. Mm-hmm. Je to smutný, ale zase celý ten víkend bude veselý. Startujeme v pátek v 15.00, jak jste zvyklí, končíme v neděli v 18 večer. A jako takhle, jo, když se řeknou ty nejlepší letní songy za posledních 30 let, tak je vám asi jasný, že to je natřískaný. Jo, jakože to je neskutečný. Co všechno pro vás máme? Takže doporučuji naplánovat třeba nějakou grilovačku. Ono má být hezký o víkendu a o soundtrack se vám k tomu postaráme my. Jo, úplně vidím, jak stojíte u grilu Ace of Base. Pak nějaká lehká opalovačka.

Tom Jones k tomu úplně ideální, že jo? No a potom trošku toho vínka na večer. No a to musí být troška Itálie. Mambo Italiano a víte co? Mambo Italiano a Shaft si dáme do uší právě teď. Troška toho léta pod těmi mraky. Jo, jdem na to.

0: Mark Ember a Belong Together, posloucháte Hit Radio. No a když se řekne patříme k sobě, tak já si myslím, že my lidé, patříme k vínu. A víno k nám, jo, prosím vás, dokonce už 6000 let. Už 6000 let si víno v Evropě užíváme. To je krásný. To je krásný, když se vezmete, kolik hezkých chvil to přineslo, jo, za tu dobu. Tak já jsem si na počest tohoto velkolepého výročí, pač 6000 let, to zažijete jenom jednou, že jo, dovolila tady jednu z naší zahrádky tematicky. My máme rádi To se jinak nedá. Činašky a víno už za chvilku, k tomu taky Sugar Babes nebo Damiano David.
1: Čtyři dny, jedno město, tisíce zážitků. Od 27. do 30. srpna ožije Milevskom největší akcí léta, Bartolomějským posvícením. Čekají vás koncerty Janka Ledeckého, Proteuse, Alkeholu, Petra Kotvalda, Jakuba Děkana a dalších. Rodinný program, street food, atrakce i tradiční posvícení. Milevské slavnosti 2026. Buďte u toho. Program a vstupenky na milevskeslavnosti.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na dek.cz.
3: Přeboň zve na letní tečku. Poslední prázdninovou sobotu ožije město trhy, sportem, taneční show, tvořivými dílnami i ukázkami modelů parních strojů. Chybět nebudou ani make-up workshopy a program pro malé i velké. Letní tečka. Skvělé zakončení prázdnin v Přeboni. Více na webu itpřeboň.cz.
4: Škola volá!
5: Chceš být babu na jedničku?
4: Přijeďte s mámou a tátou do Merkury.
5: Seženete tady úplně všechno.
4: Školní pomůcky, tašky, batohy, věci, natilák i sportovní kroužky.
5: Tak hurá na to!
4: A stavte se i na super oběd a zmrzku.
5: Více na docmerkury.cz.
6: Na pohádkovém koberci?
7: Přímo do pohádky koberců.
6: Rodinná firma koberce Strnad Lišov.
7: To jsou kusové koberce z celého světa.
6: Metrážové koberce a běhouny.
7: Kvalitní PVC v rolích.
6: Či vinylové a plovoucí podlahy.
7: Odborné poradenství.
6: Profesionální podlahářství.
7: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
6: Více na koberce@strnad.cz.
7: Pro každého dobrá rada.
6: Podlahu vždy od Strnada.
8: Když máte chuť.
9: No a něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného,
8: no originálního. Tak zajděte do IGY, do Bageterie Boulevard. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Boulevard.
10: Attention!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
10: Yeso!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Zase se tu zbytečně svítí! Topení naplno? Okna do kořán? Kdo to má pořád platit? Pane bože, to už je na prášky!
13: Neužívejte léky. Užijte si inteligentní elektroinstalaci od firmy Delnet. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
14: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
15: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. V Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
14: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
15: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
16: Prior je tady totiž pro vás.
17: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Damiano David v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Rembrandt nebo Beyoncé, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor, z Vodňan do Strakonice na silnici 22, kousek před odbočkou na Křtětice, se vyšetřuje nehoda osobáku. Na místě i záchranáři a s komplikacemi tu počítejme zhruba do 3. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 29. srpna ve Zlivi u Českých Budějovic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Hi, I'm Miley Cyrus.
11: Hey, it's Teddy Swims.
12: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
15: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dnešní jednání sněmovny o sporné novele rozpočtových zákonů, kterou vetoval prezident, se může protáhnout do noci. Prosadila to vládní koalice ANO, SPD a motoristů kvůli očekávané obsáhlé opoziční kritice předlohy a obstrukcím už při projednávání programu schůze. Seniori si musí pohlídat důležitý termín. Stát jim ani letos automaticky nepošle poštou informaci o tom, o kolik se jim od ledna zvýší penze. Doplní mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
16: Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří se o něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali již loni a následně ji nezrušili.
15: V tomto případě žádost zůstává v platnosti pro další roky a oznámení o zvyšování důchodů dorazí automaticky. Olympijský vítěz Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na 500. Z kilometru se kvůli viróze odhlásil. Na delší trati ho nahradí Tomáš Sobíšek. Šampionát v Poznani začne zítra a potrvá do neděle. Hlavní nadějí české výpravy je kanoista Martin Fuxa, který bude startovat hned ve 3 disciplínách. Teď ještě pohled k nám.
1: Před Hlubockou zoo se ode dneška řeže ve velkém. Začal tu 12. ročník dřevosochařského sympózia, při kterém 4 čeští a slovenští umělci promění kusy dřeva v sochy se zvířecí tematikou. Tvořit budou až do pátku. V sobotu pak akci uzavře vernisáž a díla zůstanou v zoo.
17: Jopi, jopi, jopi.
18: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
17: Jopi, jopi, jopi.
1: Končím počasím. Na jihu dneska teploty nad 20, ale dorazily mraky a vypadá to, že k večeru se staví i avizované přehaňky.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi Kateřina Pechová, samozřejmě další porce fantastických hitů. Teď až nejslavnější sitcomový soundtrack. Tohle jsou Rembrandt, I'll be there for you.

Tohle jsou Rembrandts, I'll be there for you. No a dámy a pánové, je čas. Pravda nebo bullshit? Ano, opět jsme tady v té naší oblíbené rubrice a tentokrát se trošku otočíme za těma dovolenkama, co jste měli. Protože máte takovou tu tendenci vozit lidem kolem sebe dárky? I když to třeba vlastně nechtějí? Vykašlete se na to. Hele, to jsou vyhozené peníze, protože údajně 2/3 obdarovaných takový dárek vůbec nepotěší. 2/3, což je docela dost. Jasně, no, protože ono, co vyberete v těch suvenýrových obchodech, že jo? Magnetek, dobrý, popelník, pak třeba takový ty otvíráky, kde na druhé straně nahá paní nebo přirození, že jo? A tak, jakoby je hezký, že na ty lidi myslíte, ale možná je to vlastně zbytečný. Jo, já už jsem taky takhle vozla zapalovače a prostě vlastně úplně zbytečný křápy. Podle mě potěší takový ty věci, co se dají sníst, jo, jako olivový oleje, a síry a podobně, ale jinak tady ty serepetičky, možná se na to prostě pojďme vykašlat. No a nebo se mýlim, nebo jste opačného názoru a proto jsme tady. Pojďte mi napsat 777-937-777 nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp. Jste zastáncem těchto krásných dárků z dovolených, nebo jsou to podle vás hlouposti a je naprosto zbytečný to kupovat? Pište. Jak tomu posílám další hity, za chvíli Michal Schulte a tohle už je Beyoncé.

Michal Šulta, Rehab, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No a řešíme tady dárečky z dovolených. Jestli to má smysl kupovat magnetky a podobné věci, nebo jestli je to blbost. Protože podle studie 2/3 lidí tyhle dárky vůbec nepotěší. A vypadá to, že mi to potvrdíte, protože Jarda píše jednoduše. Ahojky, mám rád dárky, co se dají sežrat. Za mě to je dokonalá odpověď. Hanka přesně v tomhle duchu. Ahoj, dárečky jako předměty mě nepotěší, ale láhev dobrého vína vždycky. No, vidíte, ale už se k tomu dostáváme. Jak se to dá sníst nebo vypít, je to perfektní. Jo, pak píše Kamča, my máme strejdu, který si prostě nemůže pomoct a kupuje nám ty největší blbosti, co se žene. Takže ano, i ten otvírák s přirozením doma máme. Já jenom doufám, že když už ty věci máte, že je fakt používáte a vždycky, když vezmete tuhle věc do ruky, že si na strejdu vzpomenete. Pište dál. Na 777-937-777, jak jste na tom z dárečky z dovolených? Ano, nebo je to blbost? Dejte vědět další hity k tomu, tohle je Alexandra Stan.

0: Linkin Park v éteru Hit Rádia. Díky všem za vaše reakce. Pravda nebo bullshit, 2/3 obdarovaných nechce ten suvenýr z dovolené, co jste jim přivezli. Nebo je nepotěší. Na tom jsme se víceméně už stihli i shodnout a pak přišla Klára a hodila nám do toho vidle. Klára, prosím vás, píše, já jsem ráda za vše. No jo, tak jsou i tací samozřejmě. Kláry, to je dobře, já doufám, že ti všichni taky vozejí dárky, jo. Tak hele, abychom to uzavřeli, jo, tak nejste povinni nic z dovolený vozit, to je jedna věc, nemusíte, jo, zbytečně do suvenýr shopů. A když už byste chtěli, tak se zeptejte lidí kolem sebe, chceš něco z dovolený? Když řekne jo, tak je to jasný. A když řekne ne, no tak jim přivezte něco k jídlu nebo k pití, páč to stejně vydrží jenom chvíli. Díky, že jste se i dneska zapojili. Já vám za to pošlu další hity. Neil Diamond a Two Friends nebo Xindl X už za chvíli.
1: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
2: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
1: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
2: Stylový, pevný, bez keců.
1: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
2: Když už bydlíš, tak pořádně.
1: Deflé. 2 E na konci.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Vzpomínáte si na svůj první školní den, nový batoh, čisté sešity a ten zvláštní pocit, že začíná něco nového. Ne všechny děti ale mají možnost začít školní rok se stejnou radostí. V obchodních domech Prior můžete právě teď pomoci dětem z dětských domovů. Stačí zakoupit balíček školních potřeb firmy Wolf v různých velikostech a cenách. Firma Wolf kancelářské potřeby balíčky připraví a Prior je doručí tam, kde udělají největší radost. I malá pomoc může dětem přinést velkou radost a sebevědomější start do školy. Zapojte se od 12. do 26. srpna v obchodních domech Prior v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích. Děkujeme, že pomáháte s námi.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: O dění ve městě Protivín hovoří starosta Jaromír Hlaváč.
8: Tuto sobotu vás srdečně zvu do Protivína. Ve 13.30 začínají na náměstí našeho krásného města 19. městské slavnosti a program bude bohatý. Nenechte si jít ani krokodýlí zoo, království času, interaktivní muzeum. Pokud vás baví pohyb, navštivte naše městské sportoviště. Zahrajte si třeba tenis, nohejbal, beach. Na malé návštěvníky tady čeká dětské hřiště a ty velké jistě potěší dobře vychlazené pivo z našeho pivovaru Platan.
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firma na zážitky
10: CZ.
12: Marshall hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy, pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma.
13: Už 5. září od 10 do 17 hodin. V Géčku v Českých Budějovicích.
14: Nová volejbalová sezóna se pomalu blíží. Buďte u toho s námi přímo v hale. Pořiďte si permanentku na zápasy volejbalistů Jihostroje České Budějovice. Všechny informace najdete na www.volejbal.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

zemík. Shindle X a Mirka Miškechová, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne, 14:30, je dost možné, že už vyhlížíte cestu z práce domů. Pokud šéf není na dohled, zkuste klidně zdrhnout dřív. Třeba si toho nevšimne. Budu držet pěsti, pokud se opravdu odhodláte k tomuto riskantnímu kroku. Ale hele, teď už je úterý, no, tak to stejně nemá smysl už nějak jako přehánět do víkendu, že jo? Teď už je to za chvilku. No a pokud hledáte ten nejlepší večerní soundtrack, tak tam je to jasný. Hit Radio Classic. To znamená i dneska v 6 hodin společně budem cestovat časem s tím nejlepším z 80., 90. a taky milénia. A když se bavíme o tom miléniu, rok 2001. Pink, Get the Party Started.

0: Temper City Self-Aware, jste s Hit Rádiem, krásné odpoledne. Blíží se 15. hodina, já se s vámi pro dnešek loučím, respektive na dalších pár hodin, slyšíme se večer u Hit Rádia Klasik. Teď už je čas na vaši oblíbenou odpolední show, nenechte si to ujít, pokud jedete z práce, tak hlavně opatrně, no a do celé ještě třeba pár maniaků. Konkrétně 10,000 Maniacs. Ano, do uší Because Tonight, taky Ray Dalton nebo DJ Antoine už za chvilku. Mějte se zatím hezky, ahoj.
1: Koberce Tábor Měšice.
2: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
1: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
2: Dále kusové koberce i PVC.
1: Bytové doplňky, nábytek
2: a matrace pro váš zdravý spánek.
1: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
3: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
4: Město lidem, lidé městu. Jedno město, tisíce úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28. a 29. srpna.
5: Ukončujete základní školu? Chcete dál kvalitně studovat s následným uplatněním v životě? Právě pro vás je tady Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, kde jsou pro vás připraveny tyto maturitní obory. Mechanizace a služby, veterinářství a zahradnictví, rostlinolékařství. Najdete nás na Rudolfovské v Budějovicích. Více na www.soscb.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšení, že máme jogurty mražený.
3: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
4: V prodejni Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
5: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
4: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
3: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
2: Jopi, Jopi, Jopi.
6: Genlabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech je tady. Pozor, si dávejte na Strakonicku na silnici 22, a to konkrétně u Vodňan. Byla tam havárie osobního auta a v těchto chvílích by se měla už dořešovat a měla by být silnice v příštích minutách průjezdná. Vaše dopravní informace nám volejte zdarma na 800 800 101.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz. Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
4: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
7: Hezké odpoledne, je 15 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy přináší Pavel Ferenčík. Umělá inteligence míří i na česká pole. Nový systém Agata má farmářům pomoct rozhodnout, co se jim vyplatí pěstovat nebo jaké stroje skutečně potřebují. Pracuje přímo s daty konkrétní farmy, upozorní i na chyby a některé úkoly zavládne na hlasový pokyn. Zatím ji testují nižší desítky zemědělců v Česku. Hasiči na Strakonicku za sebou mají směnu, která vydala za pořádný trénink. V Modlešovicích začalo ve sklepě žhnout uhlí a zasahujícího museli ručně vynosit ven. Celkem jim rukama prošlo 20,5 tuny, které pak postupně prolévaly vodou. Práce zabrala celý večer a část noci. V Suchdole nad Lužnicí mají těsně před začátkem školního roku jasno, kdo povede tamní základku. Po nečekané rezignaci ředitelky radnice během několika dnů našla dočasné vedení. Školu ode dneška vede dosavadní učitelka Kopecká. V září pak město vypíše konkurs na nové vedení, které nastoupí příští rok v srpnu. A budějovičtí rugbysté se po letech stěhování mezi různými hřišti konečně dočkají vlastního zázemí. V Suchém Vrbném finišuje nový sportovní areál, kde už se pokládá trávník a vzniká tu i workoutová zóna a dětské hřiště. Hotovo má být v prosinci a areál nebude jen pro rugbysty, využívat ho bude moct i veřejnost.
8: Jopi, jopi, jopi.
9: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
8: Jopi, jopi, jopi.
7: Na jihu Čech nás hlavně dneska na večer může zaskočit občasná přehaňka a nejistý to bude taky zítra. Předpověď na středu hlásí ráno polojasno, během dne ale přibývání oblačnosti, místy zaprší a může se taky zabouřit. Denní maxima budou podobná těm dnešním, teploměry ukážou mezi 23 a 25 stupni.
5: Hit Radio Faktor.
0: Hezké odpoledne, faktoráci, máme krátce po 15. hodině a takže jsme tady my tři.
10: Jana, Martin a Pavel, všechny vás zdravíme a za chviličku opět jedno téma pro vás a budeme se bavit o krásném českém jazyce.
0: Máte nějaký slovo nebo výraz, který vás štve? Zatím si to promyslete.
10: Ahojky.
0: Čau, ahoj. Čau. Zatím muzika.

0: úterním odpolední jste zítra Rádiem Faktor, přejeme vám pěkné odpoledne.
1: Zdravíme vás, faktoráci. Já jsem včera na Facebooku zahlídla v nějaký budějický skupině příspěvek, který tam psal jakýsi Karel a psal: ježí se mi chlupy, když slyším jdu na námko, a hned jsem si říkala, to je ale téma.
0: Jo, a tebe třeba to slovo, to na námko, to spojení nějak irituje?
1: Námko mi nevadí.
0: Mně taky ne.
1: Ale napadlo mě právě, že bychom se mohli bavit o slovech, která nám vadí, protože já třeba úplně nenávidím, a to fakt. Ahojky, Jani.
0: Čauky.
1: Ahojky, to no. Je prostě strašný.
0: A ještě, když ti to řekne chlapek hora třeba.
1: Ne, počkej, a mě třeba píšou jako chlapci na Facebooku, jo? Mm-hmm. A ta komunikace od nich probíhá tak, že mi pošlou zprávu na Messengeru a napíšou ahojky. Mm. No, tak to z toho láska nebude, prosím vás, opravdu ne.
0: Já teď od začátku přemýšlím, který slovo mě nějak štve. Nedokážu si teď honem rychle na žádný vzpomenout, samozřejmě za chvilku si vzpomenu, ale my se k tomu tématu stopro ještě vrátíme, tak třeba mi to nějak dojde. No.
1: A hlavně vy nás můžete nakopnout, vy nám dejte vědět na náš WhatsApp 724 883 596, jestli je to ahojky, námko, manžel nebo cokoliv dalšího. Jo?
0: Na kávičku.
1: No to si dáme k tomu zatím. Benasi Bros, my si tady dáme kávičku a zatím ahojky. Hey.

0: hit Radio Factor Vox. Alex Warren, teď jsem se zarazil, chtěl jsem říct Warren Alex, ale on je to Alan Vorex.
1: Ale je to jedno, jestli jsi taky Řepa Martin nebo Martin Řepa, že jo, to je úplně fuk. My jsme se vás, faktoráci, ptali, jaké slovo vám prostě nejvíc vadí?
0: No, my jsme totiž tady našli na Facebooku, že jednomu uživateli vadí, když někdo řekne, že jde na námko. Lucka z Budějovic nám napsala, já nesnáším manža a to nejsem daná. To si taky říkala, že tam vlastně bylo jedno z těch.
1: Ale jestli si manža čvachtá, tak je to v pořádku, Lucko, to zjistíš, až se provdáš samozřejmě. Zpráva od Tomáše, ta baví mě, to jsou takový ty plevelný slova, který vlastně vůbec nemusíme používat, jo, protože jsou vlastně úplně k ničemu.
0: No jo,
1: Tomáš
0: vlastně.
1: Píše, mě vytáčí vlastně, mám kolegu, který ho dá třikrát do jedné věty, vlastně už nevím, co vlastně říká, no.
0: No a to jsi mě tímhletím nahrála, já jsem si vzpomněl, já jsem si nemohl vzpomenout, co by mě tak vadilo, když někdo říká pořád jakoby. Jakoby bych to chtěl, jakoby víš.
1: A já se vždycky na to ptám, a chceš to opravdu, nebo to chceš jakoby? Ne, já v tomhle s tomu jsem teda hrozně nepříjemná, to se omlouvám všem, ale oni vědí ti lidé, kteří se mnou týkají, že jsem gramarnaci a že... Ale taky dělám chyby, to zase.
0: Ale
1: jo.
0: Tak každej. A dělat chyby
1: ale
0: je lidské.
1: Ale vlastně jakoby je to v pořádku, jo.
0: Přesně pták.
2: Na topení, co lepšího bys chtěl, než pelety Energypel. Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
3: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práceengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Marshall hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
6: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšení, že máme jogurty mražený.
7: Mražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
8: V prodejni Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
9: Lentilky, čokoládu, jahody, mňam!
8: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
7: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
6: Jopy, Jopy, Jopy!
10: Ano, prosím.
11: Ahoj, umíš zkrotit stroj?
10: Co je to za otázku?
11: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
10: Proč bych měl jít právě k vám?
11: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
10: Kde zjistím víc?
11: Na práci v plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
12: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
13: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
2: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Kateřina Marie Tichá na Hit Radio Faktor. Hezké odpoledne všem.
1: Podíváme se do budějického Dynama. To má za sebou paradoxní start sezóny. Na hřišti je zatím 100%, po třech kolech vede svou skupinu třetí ligy, ale mimo trávník tam to trošku drhne.
0: Tam to vrže.
1: No, je sucho asi, no.
0: Bývalý hráč Jiří Skalák podle deníku Sport totiž tvrdí, že klub dluží některým hráčům, kterým v červnu skončila smlouva, právě ty červnové vejplaty.
1: A co se stane, když jim je nedají?
0: No, mohla by to začít řešit arbitráž a myslím, že by přibyly Dynamu další nějaký vroubky, nějaký průšvihy. Ne?
1: Ale tam jich je víc než dost, tam už se to asi nedá ani počítat. Já jsem četla, že nejistota panuje i kolem trenéra Jana Dvořáka, který mužstvo převzal jako dočasnou pomoc, ale jeho hlavním zaměstnáním je práce trenéra na budějských školách.
0: A aby toho ještě nebylo málo, tak fanoušci minulý týden taky řešili i nějakou podivnou fotografii. Na ní byl telefon nebo sklíčko a bílej prášek.
1: Ale aspoň jedno je jistý, lajnovat to oni umí.

0: Ray Santos, Nico Santos a Rio Flight na Hit Radio Faktor.
1: Dobré odpoledne, ty dneska přejmenováváš ty umělce, jako kdyby se nechumelilo.
0: David Michal. David Michal.
1: Nechumelí se, ale co je zásadní pro Budějce a pro vás, kteří nemáte rádi agrosalony, tak končí živitelka. Teď ještě ta poslední špička, protože začnou odjíždět všechny ty traktory, kombajny,
0: dneska už začnou odjíždět, nebo to
1: určitě,
0: vypukne až zítra.
1: Vystavovatele už odjíždí, já jsem tam byla dopoledne, takže všichni už balí, je to takový

0: Ten poslední den pro vystavovatele podle mě ten nejsmutnější, protože jim končí ta šestidenní party.
1: Ale kdybyste si to náhodou rozmysleli a třeba teď tam chtěli, tak tam asi by už vstup se neplatí, nebo jo?
0: Myslím si, že teď už by po vás vstup neměli chtít a navíc se tam spoustu věcí rozdává, protože dneska na výstavišti akce končí v 5 hodin, tak jestli jste někde kolem, tak tam určitě zajděte, bude se vám tam líbit.
1: To věříme, teď už tam nebude asi ani tolik lidí, ne?
0: Nebylo, dneska nebylo od rána.
1: Tak fajn. Za chvilku na Hit Radio Faktor, Sia.
2: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
3: Extreme Sale v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
6: Trápí vás v létě horko v domě a v zimě vám je zase zima. Máte vysoké náklady na topení a nevíte, co s tím? Využijte služeb společnosti HT Izol. Foukaná izolace od HT Izol vaše problémy vyřeší už za pár hodin. Více informací najdete na ht-izol.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Jihočeské muzeum vás zve na trocnovské slavnosti. Těšte se na oživený archeoskanzen Trocnov, středověká řemesla, kuchyni i živou hudbu. Čeká vás rytířský turnaj na koních, sokolnictví, lukostřelba, ukázky zbraní nebo hry pro děti. Trocnovské slavnosti 5. a 6. září. Vstup zdarma. Archeoskanzen Trocnov.cz.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Hit Radio Faktor.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Faktor a my pro vás máme ještě jednu skvělou pozvánku.
1: Dneska, jestli máte rádi fotbal, určitě vyražte na Hlubokou, protože tam se hraje MOL Cup.
0: Ano, a pozor, přijede druholigová Viktorka Žižkov, takže to bude takový fotbalový svátek pro Hlubokou.
1: Od 18 hodin přijďte fandit pod Hlubocký zámek. Myslím si, že to bude super, protože na Hluboký je prostě výborná atmosféra.
0: A vy si ten fotbal užijete stejně jako hlubocký fotbalisti, tomu věřím.
1: Třeba vyhrajou, já jim držím palce.
0: Pochopitelně, budeme fandit všichni. Teď už je tady Daša.

0: Tohle byli Jonas Blue na Hit Radio Faktor. Za chvilku budou 4 hodiny. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor na Jindřichohradeckou, konkrétně silnice 408 u obce Budíškovice. Je tam porouchané osobní auto na silnici. Projíždíte tedy tím úsekem opatrně a kdybyste věděli nějaký další problémy, volejte nám vaše dopravní info zadarmo na 800 800 101.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
4: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
5: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
9: Máme 16 hodin, dobré odpoledne. U krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. Nová čtvrť v Písku je o krok blíž. Město vybralo investora, který v části bývalých Žižkových kasáren postaví Pražskou bránu. Vyrůst tu má 7 bytových domů s několika stovkami bytů pro zhruba 900 lidí. Počítá se i s mateřskou školou a městským bytovým domem. Celá čtvrť by měla být hotová do roku 2036. Jihočeské divadlo čeká od září zeštíhlení, kvůli úsporám propustí 13 zaměstnanců, mezi nimi herce, zpěváky, ale i pracovníky úklidu nebo vrátnice. Vedení tvrdí, že provoz divadla změny neohrozí. Instituce zároveň řeší i chybějící velkou scénu pro operu a balet. Jihočeští záchranáři nepomáhají jenom lidem, ale taky hafanům. Při požáru bytu v Ratiborských horách hasiči vynesli 2 psy a záchranáři se je pokusili oživit. Jednoho pejska se podařilo zachránit. Jak sami říkají, maximum udělají pro každého, kdo jejich pomoc potřebuje. A olympijský vítěz Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na 500. Z kilometru se český kajakář kvůli viróze odhlásil. Na delší trati Dostála nahradí Tomáš Sobíšek. Šampionát se v Poznani uskuteční od zítra až do neděle.
10: Jopi, jopi, jopi.
11: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
10: Jopi, jopi, jopi.
9: Ještě počasí, dneska na večer pozor, dorazí slibované přehánky a ty nás podle všeho potrápí i zítra přes den. Uvidíme, předpověď totiž hlásí oblačno až zataženo s občasnou sprchou a denními maximy do 25 stupňů.
7: Hit Radio Faktor.
0: Krásné odpoledne, faktoráci, 2 minuty po 16. hodině. Jana, Martin a Pavel.
12: Zdravíme vás a už za chvilku vám dáme tip, jak budete moci pomoci dětem z dětských domovů, a to při startu školního roku.
0: Ano, to je opravdu důležité, protože tyhle děti prostě nemají takový štěstí, třeba jako ty naše. Jo, podíváme se na to, teď jsou tady Eva Farná a Miraj.

0: Franca Kuduro, Lucenzo a Don Omar na Hit Rádiu Faktor. Dobré odpoledne.
1: Blíží se nám konec prázdnin a začátek školního roku a pokud byste chtěli pomoci dětem z dětských domovů se školní výbavou, tak už máte jenom poslední dva dny.
0: Přesně tak, speciální balíčky můžete do zítřka koupit v Prioru, v Budějcích, v Prachaticích a ve Strakonicích.
1: Ten menší balíček stojí 490, větší 700 korun.
0: A výbava potom zamíří do dětských domovů v Žíchovci, Borošově nad Vltavou, Horní Plané a Volyni.
1: My moc děkujeme, protože balíčky připravila společnost Wolf, Prior na ně dal 30% slevu a my, tedy Hit Radio Faktor, to společně s nimi podporujeme.

0: Shakira a Zú na Hit Radio Faktor. Martine, prosím, hovoři, já jsem si tady vyrvala sluchátka, vůbec nic neslyším.
1: No, my se jdeme podívat totiž na silnice, protože tam máme jeden problém na Jindřichohradecku.
0: Dávejte si pozor na silnici 408 u obce Wolfířov. Tam se řeší dopravní nehoda, kdy auto bohužel srazilo cyklistu a na místě zasahují složky IZS. Tak opatrně, šťastnou cestu. A kdyby něco, dejte nám vědět na naše číslo, které je zdarma 800 800 101.
2: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Město lidem, lidé městu. Jedno město, tisíce úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28. a 29. srpna.
5: Třeboň zve na letní tečku. Poslední prázdninovou sobotu ožije město trhy, sportem, taneční show, tvořivými dílnami i ukázkami modelů parních strojů. Chybět nebudou ani make-up workshopy a program pro malé i velké. Letní tečka. Skvělé zakončení prázdnin v Třeboni. Více na webu iTřeboň.cz.
6: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
7: Ukončujete základní školu? Chcete dál kvalitně studovat s následným uplatněním v životě? Právě pro vás je tady Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, kde jsou pro vás připraveny tyto maturitní obory. Mechanizace a služby, veterinářství a zahradnictví, rostlinolékařství. Najdete nás na Rudolfovské v Budějovicích. Více na www.soscb.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Že by ten hnědej...
10: To neděláš dobře s těmi dráty, Vladimíre. Málem tě to zabilo, vidíš to světlo na konci tunelu? To nám zapojil Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet.
11: Jak to říkal? Jo, když elektrikáři, tak Delnet.
12: Maršl hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
13: O dění ve městě Protivín hovoří starosta Jaromír Hlaváč.
14: Tuto sobotu vás srdečně zvu do Protivína. Ve 13.30 začínají na náměstí našeho krásného města 19. městské slavnosti a program bude bohatý. Nenechte si ujít ani Krokodýlí zoo, Království času, interaktivní muzeum. Pokud vás baví pohyb, navštivte naše městské sportoviště. Zahrajte si třeba tenis, nohejbal, beach. Na malé návštěvníky tady čeká dětské hřiště a ty velké jistě potěší dobře vychlazené pivo z našeho pivovaru Platan.
15: Když máte chuť.
16: A něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního.
15: Tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
2: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio, tady bude jen pro vás. I was getting kinda used to being someone.
17: Takhle zní léto z Hit Rádiem. Jenom hity.

0: Rudimental a Ella Air na Hit Radio Faktor 16:27.
1: Kam vyrazit?
2: Jestli ještě pořád přemýšlíte, kam můžete vyrazit v těch dalších dnech, máme pro vás hned 3 hodně rozdílné typy.
0: Už ve čtvrtek začíná v Milevsku bartolomějské posvícení, které potrvá až do neděle. Čekají vás koncerty, rodinný program, lidová muzika a v neděle taky street food festival s art marketem.
2: V pátek a v sobotu potom bývalá plicní léčebna Hrudkov u Vyššího Brodu dostane trochu temnější atmosféru. True Crime Festival oddělení Hrudkov nabídne skutečné kriminální případy a hosty jako například Josef Klíma, bývalý šéf budějovické mordparty Václav Vísek nebo třeba soudní lékař Zdeněk Šenkýř.
0: A jestli chcete něco klidnějšího, až do konce října můžete v památníku města Protivína navštívit výstavu kalendáře, která připomíná 10 let od úmrtí jihočeského výtvarníka Štěpána Mikuláše Mareše.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Stereo Mexico a PH Electro na Hit Rádiu Faktor. Znělo to krásně letně, že jo? Promiň, jasně nepustila mikrofon, jsem sobecká a zlá.
1: Ale to se vůbec nevadí. Nechceš pustit chlapa k řeči, to je normální. Ale pozor, my pro vás budeme mít spoustu letních hitů a to už tenhle ten víkend.
0: Uteklo to jako voda, pamatuju si, jako když to bylo včera, že jsme vysílali summer party, bylo to hned po hradech, nebo když běžely hrady na začátku

0: Trpno a teď už je tady poslední letošní summer party.
1: A je to i poslední prázdninový víkend, takže od pátku 28. 15. hodiny do neděle 30. budeme hrát právě na tu rozloučenou s prázdninama ty největší letní hity za posledních 30 let.
0: Bude to úžasný, moc se na to těšíme, tak nezapomeňte, ale víte co, nemusíte si to nikam zapisovat, když nás budete mít furt naladěný.
1: Ono vám to těm uším neunikne.
0: Přesně tak.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Koberce Tábor Měšice.
4: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
3: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
4: Dále kusové koberce i PVC.
3: Bytové doplňky, nábytek
4: a matrace pro váš zdravý spánek.
3: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
5: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: mužik.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
4: Mine chlepek.
5: Otužuj se.
6: Berhořčík.
7: Zkus pust.
5: Víc bílkovin.
8: Méně cukru.
9: A adaptogeny.
6: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
10: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
11: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
12: 20 let od doby, kdy Pluto je trpasličí planetou.
13: Ano, ano, 20 let a tak na to tak koukám a říkám si nejenom, že jsem to včera prokaučoval, protože to je včerejší téma, ale přišlo mi to tak extrémně zajímavý, že jsem s tím musel teda přijít dneska, takže 20 let, ano, víme, že jste taky šokovaný, myslel jsem si, že to je tak 10.
12: Dneska je to výročí 20 let a jeden den.
11: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: look at the world. Chasing Cars a Snow Patrol na Hit Radio Faktor. 9 minut před 17. hodinou. Teď mrkneme na náš Instagram do stories, ale předtím se zeptám, Martine, tebe, jaký předmět jsi měl ve škole úplně nejradši?
1: Ty bláho. No tak ono asi taky záleží na tom, do jaký školy jsem zrovna chodil, tak když bych nechal základku. No tak na základce to byl určitě tělák a třeba výtvarka, protože mě bavilo kreslit. No a potom dál už to byly možná, že i nějaký jiný, třeba i ty odborní předměty mě bavily.
0: Mluvila jsem o tom Instagramu v našich stories, právě teď totiž probíhá souboj o nejoblíbenější školní předmět. Jo, je úteríčko, takže ještě nejsme úplně na konci, ale informatika prohrává s výtvarkou. Přírodopis vede nad občankou a děják nad tělocvikem. No vy jste neměli rádi tělák jako?
1: No mě vůbec jako co tam dělá nějaká občanka a přírodopis, víš, že to tam někdo vůbec zmínil.
0: Že tam není třeba čeština.
1: No jasně,
0: ona už vypadla. Ta byla včera,
1: takže byla tam.
0: Faktoráci, hlasujte dál, jsme zvědaví, jak to dopadne. Dozvíme se to v pátek, jako vždycky.

0: Na Hit Radio Faktor Leony bude 5. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, dávejte si pozor na silnici 19 v Dolních Hořicích na Táborsku, tam narazilo auto do dopravního značení. Další bouračka je na silnici 137 v Mladé Vožici, taky na Táborsku, srazily se tam dva osobáky. Přidávám i Budějce, na Novohradské se srazila tři auta, je to kousek od genetiky, projíždějte se zvýšenou opatrností a pro jistotu připomínám nehodu na silnici 408 u Wolfířova na Jindřichohradě, Radecku, kde auto srazilo cyklistu. Přejeme šťastnou cestu, buďte opatrní a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 29. srpna ve Zlivy u Českých Budějovic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: 4 dny, jedno město, tisíce zážitků. Od 27. do 30. srpna ožije Milevskom největší akcí léta, Bartolomějským posvícením. Čekají vás koncerty Janka Ledeckého, Proteuse, Alkeholu, Petra Kotvalda, Jakuba Děkana a dalších. Rodinný program, street food, atrakce i tradiční posvícení. Milevské slavnosti 2026. Buďte u toho. Program a vstupenky na milevskeslavnosti.cz.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
6: Je 17 hodin, dobré odpoledne, u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. Děti se vyšetření v budějské nemocnici bát nemusí, nově jim s tím pomáhají pohádkoví hrdinové. Při magnetické rezonanci si můžou pustit třeba Mickeyho, princeznu Ariel nebo postavy z Marvelu a Star Wars. Speciální videa je zabaví a hlavně pomůžou, aby během vyšetření vydrželi v klidu. Často se tak obejdou i bez anestezie. Dobrá zpráva pro řidiče v Českém Krumlově. Třetí etapa oprav komunikací na sídlišti Plešivec je hotová a doprava se tu vrací do běžného režimu. Silnice má nový asfalt, obrubníky i dopravní značení. Ve Veselí nad Lužnicí se chystá nové nájemní bydlení. Město začne stavět první ze tří plánovaných domů v lokalitě u zastávky. Nabídne 17 bytů. Určené budou například pro zdravotníky, učitele, policisty nebo domácnosti s nižšími příjmy. Další dva domy zatím zůstávají v přípravě. A do Budějce by mohl zamířit další netradiční sport. Město jedná o vybudování hřiště na padbol. Ten kombinuje fotbal s hrou o odrazové stěny. Hraje se ve dvojicích na menším kurtu a bez použití rukou. Jedno z prvních hřišť v Česku by mohlo vyrůst třeba v připravovaném areálu Meteor.
7: Jopi, jopi, jopi.
8: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějce.
7: Jopi, jopi, jopi.
6: Na večera v noci pozor, ať nezmoknete, dorazí přehánky a noční minima se udrží kolem 15 stupňů. Zítra přes den naměříme i 25, ale podobně jako dneska si hlavní slovo vezmou mraky. V poránu sice čekáme polojasno, přes den spíš oblačno až zataženo, někde s přehánkami a maximy do 25.
2: Hit Radio Faktor.
9: Krátce po 17. hodině přejeme z Hit Radia Faktor krásné odpoledne.
0: Hezký den, Faktorát.

0: Na Hit Radio Factor David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. A teď pro vás máme jeden senzační tip. Jestli jste fanoušci rychlých kol, tak určitě zpozorněte.
1: Formule 1 totiž přijíždí k nám do Českých Budějovic.
0: Od pátku až do neděle, mluvíme o tomhle víkendu, obsadí Sokolák třídenní Allwin Racing Roadshow.
1: Takže se můžete těšit na svět motorsportu, na soutěže, závodní simulátory a hlavně dva monoposty týmu McLaren Mastercard Formule 1.
0: Vstup na celou akci je zdarma a více informací najdete na allwin.cz/roadshow.

0: Na Hitrádiu Faktor Bruno Mars přejeme vám hezké úterý a teď z jihu Čech vyrazíme do Japonska. Martin totiž objevil takovou věc, kterou tam teď muži dělají.
1: Nevím, jestli to je nešvar, každopádně kvůli horku si tam muži nechávají holit nohy nebo depilovat nohy. Holky, co byste na to říkali, kdyby třeba váš chlap nebo některý z chlapů měli voholený nohy?
0: Já jsem se kamarádila s cyklistama, nebo kamarádím, normálně jsme přátelé samozřejmě, no a ty si taky holí nohy, takže mě to nějak jako neuráží nebo nepřekvapuje.
1: A ty máš přeci i spoustu plavců známých, hrála si vodní polo a mám pocit, že i přeci plavci si holí nohy, ne? Kvůli čemu to je?
0: Kvůli aerodynamice, ne, aby plavali rychleji, zvevodit jim zase takový vedro asi není, no.
1: Tak jo, no, takže v Japonsku můžou teďkon díky tomu mít daleko víc cyklistů nebo třeba vodních plavců, protože už tam proto mají předpoklady.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
8: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
7: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
9: tisku.cz. Náplně hned.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi chybí.

jsme jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochy. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc než slova. Když vášní dochází plamen, tak do něj foukne, ať znova hoří. Je to zázrak, že se dvě malý lodě potkali na širém moři. Tvý srdce má barvu karmínu, barvu, jako když hoří nebe. Mý srdce ti nelže, najde tu správnou cestu.

0: Hezké odpoledne s Hitrádiem Faktor a jestli se vám poslední dobou u stojanu na benzínce trochu klepe ruka, v pátek to můžeme vyřešit.
1: V dokonalé desíce totiž hrajeme až o 10 000 korun na tankárce Easy.
0: Čeká vás 10 otázek, za každou správnou odpověď tisícovka.
1: A nejlepší je, že odpovědí je vždycky jenom číslo od 1 do 10.
0: Takže poslouchejte Hitrádio Faktor a něco i pro ty z vás, na které se v dokonalé desítce nedostane.
1: Orlen totiž právě teď rozdává epické letní slevy. Každé pondělí s Orlen aplikací ušetříte korunu na litru paliva Efekta a 2 koruny na litru prémiové vervy.
0: S tankartou Easy můžete stejnou slevu využít každý den a ve Stop Café k tomu přihodit osvěžující drink nebo čerstvě rozpečený sendvič na cestu.

0: se rozloučíme, mrkneme, co můžeme slavit zítra.
1: 26. srpen patří hlavně našim čtyřnohým parťákům.
0: No to je pravda, je Mezinárodní den psů, takže zítra má pes oficiální nárok minimálně na jeden pamlsek navíc.
1: A protože kalendář umí být krásně absurdní, tak připadá na zítřek taky den toaletního papíru.
0: Takže to jsou dvě věci, bez kterých si spousta domácností neumí představit život, že jo?
1: Pes a zásoba rolí ve skříni, pochopitelně.
0: Mějte se krásně, Faktoráci, a zítra ve 3. Ahoj.
1: Pa, čau.
2: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
3: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
2: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
3: Stylový, pevný, bez keců.
2: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
3: Když už bydlíš, tak pořádně.
2: Deflé, dvě E na konci.
4: Vzpomínáte si na svůj první školní den, nový batoh, čisté sešity a ten zvláštní pocit, že začíná něco nového. Ne všechny děti ale mají možnost začít školní rok se stejnou radostí. V obchodních domech Prior můžete právě teď pomoci dětem z dětských domovů. Stačí zakoupit balíček školních potřeb firmy Wolf v různých velikostech a cenách. Firma Wolf kancelářské potřeby balíčky připraví a Prior je doručí tam, kde udělají největší radost. I malá pomoc může dětem přinést velkou radost a sebevědomější start do školy. Zapojte se od 12. do 26. srpna v obchodních domech Prior v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích. Děkujeme, že pomáháte s námi.
5: Ukončujete základní školu? Chcete dál kvalitně studovat s následným uplatněním v životě? Právě pro vás je tady střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, kde jsou pro vás připraveny tyto maturitní obory. Mechanizace a služby, veterinářství a zahradnictví, rostlinolékařství. Najdete nás na Rudolfovské v Budějovicích. Více na www.soscb.cz.
6: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšený, že máme jogurty mražený.
7: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
8: V prodejni Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
9: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
8: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
7: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
6: Jopi, Jopi, Jopi.
10: Hit Radio Faktor.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. V Budějcích nám dneska končí živitelka, tak doufejme, že kolona na Husovce zase odzvoní a končit by mělo i omezení u mostu Urájova mezi Krumlovem a Budějcema. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.

0: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz. Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz.
4: Starnet internet.
5: Genlabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nákupy školních a výtvarných potřeb jsou v plném proudu. Navzdory slevám musí rodiče sáhnout hluboko do kapsy. Zhruba 40% domácností odhaduje školní výdaje na více než 3000 korun. Oproti loňsku zdražily hlavně výtvarné potřeby, sešity a aktovky. Fakultní nemocnice by mohly společně nakupovat drahé zdravotnické přístroje. Získaly by lepší ceny. Po schůzce s premiérem a řediteli nemocnic to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Jeho rezort má teď lepší představu o tom, jaké stroje bude nutné v dalších letech pořídit. Nákupy bude koordinovat. Příprava dálnice D35 Českým rájem je opět na začátku. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v cenném území. Původně měla stavba začít v roce 2029, teď se posouvá o 7 let. Generální ředitel společnosti Radek Mátl.
10: Dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli rozhodnuto o variantě. To znamená, teďka nás čeká fakt 2,5 roku proces, nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemků. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín, já si myslím, že to bude ještě později.
9: O silnici 1/35, která zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje už čtvrt století. České volejbalistky v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají aktuálně o 2 body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami.
11: Jopi, jopi, jopi.
12: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
11: Jopi, jopi, jopi.
9: Teplejší noc s velkou oblačností, místy déšť, zejména v Čechách, na jihu a jihozápadě může být kráno polojasno. Nejnižší teploty 15 až 11, zítra dopoledne pod mrakem, občasný déšť nebo přehánky, no a během odpoledne a večera pak čekáme ubývání mraků. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu do 25.
13: Krásný večer, je tady 6. hodina, s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě startuje Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že jste ready, protože budeme startovat s naprostou ikonou popu. Tohle je Madonna.

No prostě Metallica, The Unforgiven, posloucháte Hit Radio. Přeju vám krásný večer a možná si ho uděláte ještě krásnější, protože moc hezký číslo tady máme. Prosím vás, víno v Evropě pijeme už 6000 let. 6000 let, to je neuvěřitelný. Jeden z nejlepších vynálezů lidstva je náš blízký přítel, díl než třeba bronz a železo. To je jako fantastický. Není náhodou, podle mě, že v podstatě až v té době se celá lidská civilizace pohnula pořádně kupředu, jo, protože pojďme si říct, po pár skleničkách vína máme prostě takový iniciativní nápady a jsme takový aktivnější, tak na to prosím myslete, hlavně to nepřehnat, jo? Ale těch 6000 let to by se mělo oslavit minimálně těmi nejlepšími hity. Sandra a Eva.

0: Martins a Mamma Mia, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný úterní večer, díky, že jste si nás vybrali jako svoje parťáky. Spolu si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a už za chvilku, třeba Vangelis, taky Moloko, nebo... Bryan Adams a jeho Summer of 69. Tak nikam nechoďte. Hit Radio.
1: Na topení, co lepšího bys chtěl, než pelety Energypel. Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
2: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
3: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
2: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
3: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
4: Prior je tady totiž pro vás.
5: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty. Úplně nadšený, že máme jogurty mražený.
6: Mražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
7: V prodejni Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
8: Lentilky, čokoládu, jahody, mňam!
7: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
6: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
5: Jopy,

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

the time is now. Posloucháte Hit Radio. Já velice zajímavý číslo tady mám. Prosím vás, už údajně víme, kolik ročně umíme ušetřit. Jo. Každý Čech prý ušetří ročně 43 tisíc korun. V průměru teda. Jo, v průměru, prosím vás. Největší motivací pro nás údajně je doba důchodu. Samozřejmě pač nevíme, jak bude vypadat důchod, jestli se ho dožijem vůbec, že jo, nebo tak. 43 tisíc. Já mám takový pocit, že někdo spoří za mě. Prosím vás, jestli spoříte za mě, tak to dělejte hodně poctivě, jo. Já se potom ozvu, až přijde ten čas. No, tak vy, co vám to opravdu jde, gratuluju, užívejte si to za nás všechny ostatní. Já posílám další hity Žentu a Proklínám. Jdem na to.

0: Life is life, Opus s námi na Hit Radio. Přeju krásný, pozitivní, ideálně usměvavý úterní večer. Spolu cestujeme časem pomocí těch nejlepších hitů z 80., 90. a milénia. No a už za chvilku třeba tenhle fantastický song. Ten její hlas, to není možný. Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Už za malou chvilku.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práce-v-englu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
5: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. V Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
4: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
5: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
6: Prior je tady totiž pro vás.
7: Mine chlepek.
8: Otužuj se.
9: Ber hořčík.
7: Zkus pust.
8: Víc bílkovin.
10: Méně cukru.
11: A adaptogeny.
12: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
13: Co to zas Popeye skuje za pikle?
14: Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Hernaudetka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Krásný večer, 7 hodina je tu. Doufám, že máte krásný úterý. Další hity k tomu teď Ice MC. Hit Radio.

0: Erasure, A Little Respect, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem a krásnou oslavu rajčat přeju. Ano, ve španělském Buñolu, prosím vás, probíhá tradiční La Tomatina, festival, při kterém po sobě lidi hromadně házejí rajčaty. Mám pár kamarádů, co tak strašně nesnášejí rajčata v jídle, že by tenhle festival naprosto zbožňovali. Původně to začalo v roce 1945 mezi mladými lidmi, nastala se z toho tradice, takže do ulic se dneska navezou desítky tun rajčat a tak do hodinky je tam totální rajská bitva. Jako trošku plejtvání, ale víme, že rajčat bývá strašně moc a už to pak nikdo nechce, to už je jak cuketa trochu. Tak si jenom říkám, jak by to vypadalo v Česku? Jako s čím bychom házeli my? Cuketama by to podle mě bolelo, to není dobrá volba. Tak leda třeba bramborovým salátem, no. Akorát do druhé ruky bychom potřebovali řízek, aby to mělo trochu balans. No Name a Věčnost právě teď do uší.
1: Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si, veď zaspávali sme spolu a ja tu som.

0: Jste s Hit Radiem, tohle je Cyndi Lauper a That's What I Think. Krásný úterní večer přeju vám všem, co jste s námi. My si spolu dáváme takovou cestu časem, že jo, to je jasný prostě. Za těma nejlepšíma songama z 80., 90. a milénia. A to je prostě samej poklad, jo. Za chvilku třeba Everything But The Girl, taky Scorpions a Wind Of Change. Nádherná věc. No a taky tohle. Come on, Eileen a Dexys Midnight Runners už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSK, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.idsk.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSK, karta IDSK nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.idsk.info. IDSK. Jedna jízdenka pro celý kraj.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: O dění ve městě Protivín hovoří starosta Jaromír Hlaváč.
6: Tuto sobotu vás srdečně zvu do Protivína. Ve 13.30 začínají na náměstí našeho krásného města 19. městské slavnosti a program bude bohatý. Nenechte si ujít ani Krokodýlí zoo, Království času, interaktivní muzeum. Pokud vás baví pohyb, navštivte naše městské sportoviště. Zahrajte si třeba tenis, nohejbal, beach. Na malé návštěvníky tady čeká dětské hřiště a ty velké jistě potěší dobře vychlazené pivo z našeho pivovaru Platan.

Dezinfekci musí nosit sebou, jak je lína. No hele, vůbec ne. Tak my jsme tady v Česku jenom za poslední podle mě 14 dní řešili dva útěky želv, jo. A teď si představte, že jedna želva, Molly se jmenuje, je to africká želva, žije v Kanadě, jako domácí mazlíček. No a ta se na konci července taky vydala do světa, jo. Samozřejmě začalo být divn, když návštěvníci místní přírodní rezervace hlásili výskyt africké želvy, pač ta se tam prostě normálně vůbec nevyskytuje. No a tak se po 14 dnech podařilo tuhle bláznivou želvu vystopovat a vrátit ji majitelům. Ona za ty dva týdny ušla 20 kiláků. To jako na želvu s těma pidinožičkama vůbec není málo. Já se trošku bojím, jestli teď želvy neplánujou nějaký ďábelský plán, protože jako opravdu začínají utíkat. Tak prosím vás, jestli máte doma želvu, koukněte na ní. Jestli ta malá potvora náhodou nespřádá ďábelský plán, jo? A když tak, ať vám práskne i svoje komplice. Paolo a Čara.

0: A Good Heart a Fergal Sharky, posloucháte Hit Radio. Krásný večer s Hit Radiem Classic, to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No čekají nás třeba Tears for Fears, taky Annie Lennox. A k lepšímu úterý, taky Reddy Kirken.
1: Dokusud jsem nepoznal, je to trest, či velmi vzácný dár.
0: Ty jsou prostě skvělý vždycky. Song poslední dobou už za chvilku do uší.
2: Hit Radio.
3: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
4: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
3: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
4: Stylový, pevný, bez keců.
3: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
4: Když už bydlíš, tak pořádně.
3: Deflé, dvě E na konci.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Genlabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: Firma na zážitky
3: CZ.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Hezký večer, 8 hodin s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě dál to nejlepší z 80., 90. a milénia.
9: No a tohle, to už je Britney Spears. Baby, one more time.

Collins dohrává v éteru Hit Rádia a krásný večer všem. Nám máme chvíli po 8 hodině. Před chvílí zapadlo slunce, dneska ve 20.01. A mám pro vás smutnou zprávu. Ano, to je letos naposledy, co slunce zapadlo po 8 hodině. Je to strašný, ale je to tak, dámy a pánové. Od zítřka už se to začne před 8, jo? A v podstatě do tohohle stavu se dostaneme opravdu až příští rok. No, tak doufám, že jste připravený na dlouhý, temný večery při svíčkách, nějakých hezkých filmech samozřejmě. Ona je to romantika, ale přece jenom ráno za tmy, večer za tmy, už je to tu zas. No tak snad to vydržíme. Superman Lovers nám to určitě o něco zpříjemní.

0: No Doubt a Just a Girl právě teď v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Přeju krásné úterý, za týden touhle dobou už budou vaše děti zjišťovat, co vám zapomněli oznámit, že si mají přinést, ale hele, žádný stres, jo, to nemá smysl, stres to akorát celý zhorší, nádech, výdech, první týden bývá vždycky náročný, no pak už do toho zase vklouznete a budete dobrý, přísahám, fakt. No a co můžu slíbit, 100% to jsou další hity, za chvilku Shania Twain, Europe nebo...
1: Jednou ráno přišel vítr.
0: Nebo buď jednou ráno, tak buďte s námi.

0: Music.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Let's go.

Slíbené buty a jednou ráno v éteru Hit Rádia, krásný večer. No, prosím vás, pokud se vám nic moc nechce, jo, tak v pohodě. Nemusíte, ale tady takový kousek motivace. Prosím vás, přesně dneska, ale v roce 1875, Matthew Webb přeplaval jako první člověk Lamanšský průliv. No a trvalo mu to krásných 22 hodin. To je šílený. Představte si, že plavete 22 hodin v kuse. Mně stačí, když občas zapomenu si udělat při plavání pauzu a plavu třeba 8 minut v kuse. A pak mám pocit, když vylezu ven, že na mě nefunguje gravitace. Nebo teda, že funguje příliš mnoho. Tak prosím vás, asi nemusíte plavat nutně 22 hodin v kuse, ale třeba vás to namotivuje si dojít aspoň na chvíli zaplavat. Jo, pak si dáte hranolky, langoše a všechno bude fajn. Prostě ten balanc, to je naprostý základ života. Další hity k tomu právě teď na

0: Trocha Itálie, takhle na večer Richie Epoverdi, Made in Italy v éteru Hit Radia. Přeju vám krásný úterý, díky, že jste si nás vybrali jako svoje společníky k večeru. Já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si hezký zbytek večera. Spolu se slyšíme opět zítra ve 12 u srdcovek. Rozhodně stojí za to si to poslechnout, bude to opět nabitý. Budu se těšit, mějte se krásně a za chvilku třeba tohle. Janet Jackson, Together Again, taky Aha nebo Bahamen. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Comfort-group.cz
2: Hit Radio.

Rádio, když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

kapče, o kapesa splný jsou. To znamená prý, že už musí jít. Loučí se na mrakodrapech, má runway svou. Snad mě jednou bude u sebe.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Mine chlepek.
3: Otužuj se.
4: Berhořčík.
5: Zkus půst.
3: Víc bílkovin.
4: Méně cukru.
6: A adaptogeny.
7: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
8: Hit Radio.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Mine chlepek.
3: Otužuj se.
4: Berhořčík.
5: Zkus půst.
3: Víc bílkovin.
6: Méně cukru.
7: A adaptogeny.
8: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?

0: Vynech lepek.
1: Otužuj se.
2: Ber hořčík.
3: Zkus pust.
1: Víc bílkovin.
4: Méně cukru.
0: A adaptogeny.
5: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
1: Mini chlebek.
2: Otužuj se.
3: Berhořčík.
4: Zkus pust.
2: Víc bílkovin.
5: Méně cukru.
4: A adaptogeny.
3: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
6: Thank you.